Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

prázdniny cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tulákům. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí Greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Krivolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už je devlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák, Tomáško a obyčejný vlak.

na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

K vlakům patří i nádraží. Přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží.

a když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
2: určitě, hezké odpoledne. Určitě, Paťo, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
1: Všechno ještě bude.
2: Ano.
1: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radosti Miroslav Horníček, pan čas jsem ho navštívil u nich, jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem má Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavou, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavou a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravení na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli. My s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jaký odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodilo službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba.
1: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a ten hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
0: To jste měl dostat pak nějaké fackovné, ne?
1: Nedostal, ale ne. To bylo mezi námi, jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladý, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano,
0: co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. Není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
0: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych se mu nějak ublížil, ten informátor.
0: Jo.
1: No.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela je jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak někdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninový takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. To byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se museli za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No,
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě bylo spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnuto. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Dva jsme to vybrali fakt, stejně, jo? No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že my myslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chvíli máš hůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda, na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě budou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
4: Tak
3: že,
4: jo, tak jako, hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jakou ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, kdyby ještě dneska, prosím, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když píšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Jdete toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Po půl noci, jo. Já když prskám. Po půl noci, ještě dnes, ale po, když by, ještě dneska. Po půl noci. Když bych se zmrzkal. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, ho to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přehazuje všechny. Sice arabské, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krku, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou takhle, ještě línej. No podívejte se. Vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy ne. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání. No, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, támhletu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety a tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové jenom, to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, a to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo.
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo toho.
2: Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzal takovej jakoby kněžštější. než já.
1: Říká Aleš Ulm, vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humor. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přál, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujeme.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepíku, už to můžu říct.
6: Dáme.
2: Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš tu větev, jak se to má? Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozhlížela, když jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci? A když se slíkat, tak ji povečku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že se nějaký nebrává. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlednutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý sem by nadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si, že tani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, a už máte rád tak s odstupem trošku, že jo? No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo? Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač. Potom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá.

0: restaurace u Rudé hvězdy.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
3: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A
2: tu chatku takovou, kam,
3: ano,
2: tu venkovní chatku, sprchu.
3: Ano, takový, jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a on furt nechtěl, a jakože ne, a tohle to, na to. No a že už je starý na to. A tak já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měli bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že no dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tady taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
3: Andulka byla manželka, ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
3: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor, anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobrého poledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu pro Ačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří. Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím, pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi, prosím tě, správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se ona televize zlobí, že jí konkurujeme, to snad my jsme měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Přijímáte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myší děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, a hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude to jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouce začíná zkušební provoz terminálu pro platbu kartou ve vozech MHD. Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Plavkyně Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na kraulovské 200. Dnes má být jasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dopravní podnik města Olomouce v pondělí spustí provoz prvních terminálů pro nákup jízdenek kartou. Zatím budou fungovat jen na zkoušku v 10 tramvajích a stejném počtu městských autobusů, řekla to mluvčí dopravce Anna Sýkorová. Ve všech vozidlech MHD by bezkontaktní platební terminály měly být zprovozněny na přelomu srpna a září. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš za ANO. V pondělí má také obnovit Národní koalice proti suchu.
3: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
4: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
3: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Rakušan.
5: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
3: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Hlubočkách na Olomoucku finišuje rekonstrukce výdejny jídla v budově základní školy v Komenského ulici. Dělníci v ní vyměňují rozvody elektřiny, obklady a povrch podlah. Investice vyjde obecní rozpočet na zhruba 1 300 000 korun, pokračuje ředitelka školy Šárka Petrů.
6: Tak výdejna bude otevřena ještě před vlastně zahájením školního roku. Práce probíhají vlastně podle plánu, teďka dochází už jenom k nějakým dokončovacím pracem a tuto výdejnu navštěvuje zhruba nějakých 110-120 žáků plus vlastně zaměstnanci školy.
2: V Česku kvůli suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky. Pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Huby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Často jde třeba o speciální druhy hřibů, takzvané barevné hřiby, které lépe snáší sucho a teplo. Největší štěstí by mohli mít houbaři na severu Moravy a ve Slezsku nebo třeba v Krušných horách. Sport. Kraloška Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na 200. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů. Pokračuje Sémanová.
7: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
2: Dnes bude o medaili bojovat znakař Knedla na 50.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Nezamyslice stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 14. srpna a svátek má dnes Alan. Vše nejlepší. Víkend před námi. Máte plány? Poradíte, co můžeme podniknout? Vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na náš Facebook a také na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně. Za chvíli kalendárium. Budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Zich Paráda. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 17:45 a pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
3: Nádherný výhled.
2: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
4: Jacinta Johnsonová.
2: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
4: Přátelé mi říkají Jinx.
5: Mně všichni říkají James Bond.
2: Jediného Oscara má za Ples příšer.
4: Rozená v pátek 13.
5: Takže nosíte smůlu.
2: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 14. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, tedy pátek, minuta po čtvrt na šest a svátek má dnes Alan.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný. No dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. 12 stupňů Celsia v Hranicích, zdravím z práce, napsala Pavlína. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14 stupňů, 11 stupňů v Postřelmově, píše Hanka, která se chystá do práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí? Ptala se Dita Vojnarová. Odpovědi uslyšíte v prázdninové repríze v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. K neobjeveným skvostům Česka letošního roku patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby. Přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů patří k místům, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Za komunistické éry byl dokonce vězením.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě u Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Stavbaři zbourají starou a dlouhodobě nevyužívanou plynovou kotelnu v ulici Sykova na sídlišti Nové Sady v Olomouci. Uvolněné místo nechá radnice zatravnit a na části plochy vznikne parkoviště. Demolice kotelny má skončit v závěru srpna, řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Provoz na železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou včera na několik hodin zastavilo v úseku Studénka a Jistebník stržené trakční vedení. Událo se stala při průjezdu vlaku. Na střeše jednoho z vagónů začaly hořet spadlé dráty. Na místo vyrazili hasiči a bylo nutné evakuovat zhruba 150 cestujících. V Bělotině na Přerozku funguje nové reuse centrum. Sídlí v hale u výjezdu z obce do místní části Nejtek. Lidé mohou přinést neponičené, nevyužívané věci nebo si za symbolickou částku zakoupit použité předměty. Nové reuse centrum přišlo na více než 20 milionů korun. Francouzští hasiči chtějí stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Laurentem Nunezem. Požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořilo přes 100 000 hektarů. Ze sportu fotbalisté Hradce Králové podlehli v odvetě třetího předkola Evropské ligy Bešiktaši 0-1 také v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo této soutěže čeká Jablonec, který vyhrál na hřišti týmu RFS Riga 2-1. Počasí dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Přerově je uzavřena ulice Palackého kvůli opravám. Omezení potrvá do středy příštího týdne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno. Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše další vzkazy. V sobotu bude na házenkářském hřišti za Sokolovnou v Dřevohosticích od 9 hodin 1.80. ročník tradičního uličního turnaje v házené mužů, vzkaz od Michala. Od dnešního dne až do neděle jsou ve Slatinicích hodové slavnosti, budou koncerty, historická vozidla a mnoho dalšího, to už je vzkaz od Jany. A Lukáš upozorňuje, že v sobotu se na zámečku nad Běleckým mlýnem uskuteční dožínky, hudba, dobré jídlo, výstavy, zábava, to všechno tady bude, dodává. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady pátek 14. srpna, svátek má dnes Alan a za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také posíláte vzkazy na náš Facebook. Děkuji. Zábřeh 12 stupňů jasno, napsala Iva. Olomouc 14 stupňů Celsia, bude slunečno. Chystám se teď ráno pracovat na zahrádce, napsala Květa. 12 stupňů v Litovli, to už je vzkaz od Hanky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10:00 a v repríze v sobotu po 3:00 odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálad?
1: U starších lidí dokonce zmatenost, poruchy paměti, úzkosti nebo dokonce pády.
0: Kolik berete léků vy a nemáte s tím potíže? Dejte nám o tom vědět, svěřte se svými obavami a problémy s léky.
1: Své dotazy nám můžete už teď poslat přes formulář na stránce pořadu www.veseleazdravie.cz a taky na náš Facebook.
0: Nebo nám zavolejte svůj dotaz telefonicky a nechte vzkaz paní doktorce na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
1: Vašim problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
0: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Nebojte se zeptat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Ulice Denisova v Jeseníku bude od dnešního večera opět průjezdná. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Service představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Zhruba miliardu korun se vyžádají opravy silnic v Jeseníku poničených povodní. V Přerově platí zákaz odběru povrchových vod z několika toků. Vilém Stráský skončil v 10 boji na mistrovství Evropy 13. Dnes čekáme většinou jasno, naměříme až 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidičům se dnes otevře ulice Denisova v Jeseníku. Uvedla to radnice s tím, že úsek bude průjezdný od večera. Ve městě stále pokračují opravy silnic, které poničila předloňská povodeň. Dělníci pracují například v ulicích Školní a Teršova. V následujících dnech začnou opravovat Mlýnskou ulici, kterou Velká Vora poškodila nejvíce, a také ulici Fučíkova. Obnova silnic v Jeseníku si vyžádá celkem zhruba miliardu korun. Úředníci přerovského magistrátu vydali zákaz odběru povrchových vod z Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Chtějí ochránit vodní zdroje a zmírnit dopady sucha na okolní krajinu. Opatření platí do 30. září. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
4: Obyvatelé tak nesmějí vodu z uvedených toků používat například zalévání zahrad a trávníků, na pouštění bazénu, údržbě sportovišť ani k mytí vozidel. Zákaz dopadá jak na odběry na základě vodoprávních povolení, tak na odběry bez zvláštního technického zařízení.
3: Čeští zemědělci skladili přes 95% ploch s obilím. Nejdále jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. Tady skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
5: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
3: Na Masarykově náměstí v centru Jeseníku se dnes od 9 hodin konají tradiční farmářské trhy. Návštěvníkům nabízí regionální potraviny a řemeslné výrobky. Připravený je taky doprovodný program ve spolupráci s organizací České priority, vysvětluje organizátorka trhu Martina Seidlerová.
6: Tady si připraví aktivitu Trh nápadů pro budoucnost Jeseníku. Bude připraveno 10 nápadů, které se týkají života v Jeseníku, zejména sociální oblasti, například pomoci lidem, kteří pečují o své blízké, anebo většího bezpečí. Každý návštěvník dostane symbolické jeseňské kredity a sám rozhodne, kterým nápadům je věnuje. Ty, které získají největší podporu, budou potom na podzim dále rozpracovány společně s místními lidmi.
2: Sport.
3: Desetibojař Vilém Stráský na mistrovství Evropy skončil na 13. místě, vyhrál Němec Neuge Bauer. V sobotním oštěpařském finále se představí Jakub Vadlejch. Na šampionátu v Birminghamu mu na postup mezi nejlepší dvanáctku stačil úvodní pokus, dlouhý 80 metrů a 92 centimetrů. A o medaili bude v sobotu bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá.
2: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Prostějově je uzavřena ulice Kralická, kvůli opravám omezení potrvá do 21. srpna.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, máme tady pátek, víkend je před námi, to se hned radostněji vstává, no jestli nemůžete probudit vaši mysl, tak si zkuste třeba vzpomenout, co budete rádi a značením dělat o víkendu. Já se například těším na turistiku v Jeseníkách. No, za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, psali o knize věnované dospívajícím dívkám a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Michal Tučný a právě teď bude zpívat Zuzana Norisová. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Spisovatelka, publicistka a pedagožka Milena Nováková-Malinská, manželka režiséra Vojty Nováka, který působil v Pražském národním divadle, vydala před 100 lety knihu Pro s tělem i duší, věnovanou dospívajícím dívkám. Jaké byly náměty povídek, zajímalo Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Šlo o sbírku poválečných novel a povídek, upřímně vyobrazujících dívčí duši v době, kdy smysly hlásí se ke svému právu a z dítěte vyrůstá dychtivá pana. Například Trojdohoda byla obrázkem trapného manželství, do kterého vstupuje mladý muž nakažen, aby otrávil život důvěřivé dívce. Jiná povídka líčila typ podivných nesourodých manželství Rusa a českého děvčete, vedoucích většinou ke katastrofě. Pohřeb choval náznaky sociální křivdy, když je chudá matka vyzvána nutností, aby byla kojnou v zámožné rodině a v té se odcizí vlastním dětem. Povídka Rodiče byla zase milý obrázečkem z hledání legionáře s nemanželským hochem a jeho matkou. Novináři v srpnu 1926 podotýkali, že autorka teprve hledá svůj styl a podotkli, že jest jisto, že po etické stránce nezůstane povrchní vypravičkou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tedy pátek 14. srpna, je čtvrté na sedm a svátek má dnes Alan. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Na obloze Azuro chladné ráno, pouze 11 stupňů, mírný větřík, píše Vlaďka z Bohdíkova. V Mohelnici máme dnes po ránu 11 stupňů, jasno a zatím klidno, zdraví Naďa a Prostějov jasno, 13,5 stupně, tolik je naměřila Majka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.

0: Týden má jenom 7 dní, zpíval Janek Ledecký a už se chystají pánové Petr Kotvalta a Stanislav Hložek a song Bílá královna. Hrajme písničky, které nestárnou. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu se v parku u domova s pečovatelskou službou v Rapotíně uskuteční od 8 do 18 hodin výstava králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva, napsal Mirek. Honza připomíná, že v sobotu a neděli bude na hradě Sovinci tradiční historicko-řemeslný jarmark hodokvase rytíře kobylky. V sobotu a neděli se v Brané uskuteční tradiční mariánská pouť, na to upozorňuje Filip. A v neděli bude v tančírně v Račím údolí od 15 hodin přednáška Popravčí místa z pohledu archeologie, napsal Matěj. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině. Připomínám naše SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dopravní podnik města Olomouce v pondělí spustí provoz prvních terminálů pro nákup jízdenek kartou. Zatím budou fungovat jen na zkoušku v 10 tramvajích a stejném počtu městských autobusů, řekla to mluvčí dopravce Anna Sýkorová. Vláda od pondělí obnoví národní koalici pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš za ANO. V Česku už jednou fungovala v roce 2018. Vláda chce na boji proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Měly by směřovat do financování nových přehrad nebo třeba na efektivní zadržování vody v krajině. V Česku kvůli suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Houby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Často jde o třeba speciální druhy, takzvané barevné hřiby, které lépe snáší sucho a teplo. Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dronem ve vzdušném prostoru země. Finsko pak omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem či Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do války na Ukrajině. Za sportou plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy. Počasí dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci je částečně uzavřena ulice Pavlovická. U křižovatky s ulicí U podjezdu dvorem je oprava na tramvajové trati, která potrvá do konce srpna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nové zázemí bude po prázdninách čekat děti a učitele v Hlubočkách. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Nové zázemí bude po prázdninách čekat děti a učitele v Hlubočkách na Olomoucku. Vedení obce investuje několik milionů korun do oprav školních budov. Modernizace se týká výdejny jídla pro děti na prvním stupni základní školy, jedné z budov mateřinky a taky školní kotelny.
1: Dělníci taky rekonstruují výdejnu jídla v budově školy v Komenského ulici. Ukazuje mi nezávislá starostka Hluboček Eva Hasníková.
2: Dispozice zůstávají stejný, mění se zde právě elektroinstalace, která zde byla stará již. A tím pádem bylo potřeba udělat i nové obklady a vyměnila se současně i dlažba povrchy podlah, tak aby byly lehko udržovatelné.
1: Práce výjdou obecní rozpočet na zhruba 1 milion a 300 tisíc korun, pokračuje ředitelka školy Šárka Petrů.
3: Tak výdejna bude otevřena ještě před vlastně zahájením školního roku. Práce probíhají vlastně podle plánu, teďka dochází už jenom k nějakým dokončovacím pracem a tuto výdejnu navštěvuje zhruba nějakých 110-120 žáků plus vlastně zaměstnanci školy.
1: Řemeslníci přes léto vystřídali děti taky v jedné z budov mateřské školy v ulici Dukelských Hrdinů. V původní vile tehdejšího majitele nedaleké továrny například snižují stropy. Ukazuje mi ředitelka Tamara Hýblová.
4: Vlastně nejenom díky té elektroinstalaci se dělají i nové omítky v celé budově, které vlastně tady byly původní od výstavby tohoto domu, který byl z minulého století.
1: Dělníci vedle toho taky přes prázdniny modernizují kotle v kotelně u školy v Olomoucké ulici, dodává starostka Hasníková.
2: Tam ta rekonstrukce stojí přes 3 miliony, obec to dělá opětně ze svého rozpočtu a práce byly zahájeny hned počátkem července, tak aby se to stihlo, aby škola měla v 1. září funkční kotel, hlavně kvůli zdrojům teplé vody a aby nebylo ohroženo vytápění školy přes zimu.
1: Všechny tři investiční akce dohromady vyjdou na více než 6,5 milionů. Korun z Hluboček, Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Marie Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: No to bude slunečno s nejvyššími teplotami mezi 26 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý východní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: I v noci, i zítra to počasí bude jednoduché, bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. V údolích mohou klesnout na hodnoty kolem 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se vešplhají na 30 až 34 stupňů Celsia. Na horách na 23 až 27 stupňů Celsia. A vítr bude v noci slabý proměnlivý. V průběhu dne přechodně zesílí na mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji vám krásný den, příjemný víkend a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pedláhev. Cvik je v sedě na zemi. Nohy natažené, hlava a trup vzpřímené. Ruce rozpažené do strany. V pravé dlani držíme láhev. S výdechem vyrotujeme celý trup a pravou paži a předáme pedláhev do levé dlaně. Paže stále propnuté. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 7 hodin. Na olomouckém sídlišti Nové Sady přibudou parkovací místa. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Místo vysloužilé kotelny v Olomouci bude zeleň a parkoviště. Banky potvrzují nárůst kyberpodvodů v prvním pololetí. Hokejisté Olomouce v přípravě prohráli v Hradci Králové 2-3. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Na olomouckém sídlišti Nové Sady přibudou parkovací místa. Vzniknou na místě staré plynové kotelny, kterou dělníci do konce srpna zbourají. Uvolněné místo zatravní a na části plochy postaví parkoviště. Řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Odstavné plochy budou poblíž nové pobočky městské knihovny. Ta vznikla z bývalé výměníkové stanice. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40%. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky investic. Na podvody přitom naletí často i lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
5: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročníky je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
4: Radnice v Jindřichově na Bruntálsku má nové infocentrum. Obec ho postavila v rámci velkého projektu přeshraniční spolupráce. V dalších etapách mají vzniknout třeba nové cyklostezky mezi Jindřichovem a polským Prudnikem. Infocentrum ale zatím přístupné není. Obec čeká na kolaudaci.
6: V minulých měsících tam stavaři udělali nové podlahy s vytápěním, ale i omítky a štuky. Vstupní chodba je teď nově vydlážděná dřevěnou kostkovou dlažbou. Nové je i sociální zázemí a protipožární zabezpečení. Radnice musí po klaudaci ještě doplnit vybavení. Jindřichova, Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Za červencovou nehodu letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlavě v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Sport. Hokejisté Olomouce druhé přípravné utkání prohráli. Hradci Králové podlehli 2-3, přestože v utkání vedli. Trenér Olomouce Petr Fiala ale po zápase hru týmu chválil.
7: Během utkání bez chvílema i problémy měli, ale musíme říct, že ty hráči viděli, co museli zlepšit, i my trenéři, na čem budeme pracovat, ale jako zápas se nám to líbilo a je to prostě příprava, jestli se prohrálo nebo vyhrálo, jenom aby jsme viděli, co musíme změnit a zlepšit.
4: Další přípravný zápas na novou sezónu Extraligy odehraje Olomouc příští týden ve čtvrtek. Od 18 hodin přivítá doma Duklu Jihlava.
3: Počasí.
4: Dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Mezi Lipníkem nad Bečvou a obcí Podhoří leží na silnici padlý strom, jestli se to kyvadlově jedním prohem.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Také jste nesnášeli jako dítě, když například babička olízla kapesník a začala vám s ním čistit obličej. No, včera jsem si na to vzpomněl, když nějaká paní naháněla s kapesníkem v ruce malá dítko na nádraží ve Šternberku. Za chvíli vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Palo Habera. Je to o hvězdách. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li, jste-li na cestách, dobře dojďte. Je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu máme v areálu u kapličky v Náměšti na Hané Guláš Fest. Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, napsala Ivana. Až do neděle probíhá v zámecké zahradě v Hranicích vždy od 9 do 16 hodin řezbářské sympozium Hranický řez. V sobotu projede okolím Šumperka třetí etapa cyklistické Czech Tour z Pardubic na Dlouhé Stráně. Na to upozorňuje David. V sobotu a v neděli se v Malé Morávce Karlově pod Pradědem a okolí uskuteční 25. ročník borůvkových hodů pod Pradědem, píše Lenka. Lukáš upozorňuje, že v sobotu se na zámečku nad Běleckým mlýnem uskuteční dožínky, bude hudba, dobré jídlo, výstavy a zábava. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 14. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, čtvrt na 8 a svátek má dnes Alana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný. No, dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách. Na číslo 723 70 33 51 také posíláte vzkazy na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí slunečno, teplotu 13 stupňů. Do Loplazy u Nezamyslic 15 stupňů, jasno, vlhkost 58%. Zítra slaví dobrovolní hasiči z Hradčan v okrese Prostějov z té výročí založení sboru. Zúčastním se jako praporečník našeho sdružení dobrovolných hasičů do Loplazy v průvodu obce Hradčany, napsal Miroslav. No, užijte si to. A v Žárové je jasno, stejně jako včera, jasno 12 stupňů a slabý západní vítr, píše Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Festivalem dřevosochání ožila Loučná nad Desnou na Šumpersku. Řezbáři a dřevosochaři tradičně tvoří svá díla pomocí motorových pil před zraky návštěvníků. Letos poprvé pracují na společném projektu. Ze svých prací složí kuličkové dráhy inspirované dominantami jeseníků.
1: Tvořím medvěda, nebo téma je Medvědí hora v Jeseníkách. Bude to začátek kuličkové dráhy. Bude se jednat vlastně o hory v okolí, takže Dlouhé stráně, Mravenečník, právě ta zmiňovaná Medvědí hora, a vlastně mezi těmi sochami bude putovat jako kulička v dráze.
2: Řezbář Oldřich Pliska stojí u nahrubo ořezaného dvoumetrového dubového špalku. V ruce má motorovou pilu a hrubé obrysy medvěda už se dají poznat. Vytvoření sochy mu zabere zhruba 3 dny práce.
1: Dnes mám v plánu, jak kdyby toho medvěda nebo tu medvědici jako nahrubit, vymotat se z té anatomie, což je vždycky jako nejhorší. Musíte měřit, rozfázovat si to zvíře do toho a uvidíme, no, jak to půjde. Možná tam přijde ještě nějaké medvídě nebo nějaký prvek navíc.
2: Celkem na letošní ročník dřevosochání přijelo 8 řezbářů z celé České republiky. A i když každý z nich pracuje samostatně, na konci se jejich díla spojí, říká nezávislá starostka Petra Harazímová.
3: My vždycky vlastně z dubového dřeva děláme sochy, respektive sochy s labičkou a podobné záležitosti. A ten letošní ročník je jiný v tom, že děláme kuličkovou dráhu, respektive hned několik kuličkových dráh. Takže bude se to celé jmenovat Procházka po Jeseníkách. Vznikne 5 kuličkových drah, kdy vlastně součástí každé té dráhy je socha, víceméně několik soch. A bude tady kuličkomat, bude možnost koupit si kuličku a vlastně v rámci toho našeho areálu tančírny u nás Loučné nad Desnou si budete moct zahrát kuličkovanou.
2: Dřevosochání každý rok do Loučné nad Desnou přiláká řadu návštěvníků a tento rok na akci se 4 vnoučaty přišla, i když to původně neplánovala, paní Hana z Rosic u Brna.
4: My jsme o ní ani nevěděli, jsme tady v Sobotině ubytovaně a jeli jsme tady spíš do toho dětského centra se podívat, takže jsme překvapeni. Jsou to opravdu zkušení řezbáři a opravdu šikovní, takže si to jdeme spíš prohlídnout, co to všechno vyřezali.
2: Program dřevosochání je naplánovaný do sobotního večera a kromě samotného vzniku soch jsou jeho součástí například hudební a akrobatická vystoupení, workshopy anebo program pro děti. Z Loučné nad Desnou Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Řidičům se dnes otevře ulice Denisova v Jeseníku. Uvedla to radnice s tím, že úsek bude průjezdný od večera. Ve městě stále pokračují opravy silnic, které poničila předloňská povodeň. Dělníci pracují například v ulicích Školní a Tyršova. Příštích dnech začnou opravovat ulici Mlýnská a Fučíkova. Úředníci přerovského magistrátu vydali zákaz odběru povrchových vod z Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Chtějí ochránit vodní zdroje a zmírnit dopady sucha na okolní krajinu. Opatření platí do 30. září. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdále jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Závěrečným vystoupením dnes podvečer v Hranicích skončí Bělotínský týden zpěvu. Tradičního letního setkání amatérských zpěváků se letos zúčastnilo zhruba 180 lidí z celého Česka. Koncert začíná v 19 hodin v kapli svaté Barbory v areálu Hranických kasáren. Za sportu oštěpař Jakub Vadlejch postoupil na atletickém mistrovství Evropy do finále. Obhájce titulu hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm, pak už nepokračoval. A o medaili bude v sobotu bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá. Počasí dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku v obci Drahanovice havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: K neobjeveným skvostům Česka letošního roku patří Olomoucký arcibiskupský palác. Za chvíli se do něj vydáme. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7 minut po půl osmé. Dobré ráno. K neobjeveným skvostům Česka letošního roku patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby. Přesto sídlu olomouckých biskupů a arcibiskupů patří k místům, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Za komunistické éry byl dokonce vězením.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstalo. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 14. srpna, svátek má Alana, za 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu, no dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 12 stupňů, chystám se dělat roštěnku z rýží a odpoledne budu pracovat na zahradě. Honza z Písečné, dnešní ráno opět příjemné, teplota 13 stupňů, je jasno, větřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu 87%, po snídani půjdu na zahrádku. A Zábřeh 13 stupňů, jasno, napsala Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:03. Dobré ráno. 11. ročník divadelního festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto se blíží do finále. Co vás čeká pod širým nebem v areálu letního kina o víkendu? Pozve nás ředitel pořádajícího divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Tak většina festivalu už je za náma, máme z toho radost a už jsme úplně ve finále a to finále bude velké jako každý rok. Takže i v sobotu, i v neděli hrajeme dopoledne pohádky, jednak Tereska kouzelné autíčko,

0: Takže teď je to z naší dílny, takže představí se tam třeba Barča Kupková, Fána Herc, Bára Šibestíková a nebo Marek Zahradníček.
1: Zve na závěr olomouckého, nejen shakespearovského léta v letním kině v Olomouci ředitel pořádajícího divadla Tramtárie Vladislav Kracík. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Silničáři dokončují ve Zlatých horách opravy cest. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Do konce srpna budou mít ve Zlatých horách nové cesty. Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. Plavkyně Sémanová po třetí ovládla kraulařskou dvoustovku na mistrovství Evropy. Dnes má být většinou jasno, teploty do 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Dělnice ve Zlatých horách dokončují opravy cest. Obnovou prošla i silnice v místní části Ondřejovice. Práce si vyžádaly více než 6 milionů korun, dodává nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác.
2: Byl opraven povrch komunikací ve Zlatých horách a jedna místní komunikace v Ondřejovicích a navazujeme tak na opravy, které byly uskutečněny v minulém roce a i v příštím roce v těchto opravách bude pokračovat. Celková částka vysoutěžená je 6,3 milionů korun, měly by do konce srpna hotové.
1: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% míň než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. Průměru dosahovala výše 4,9%. Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Ten má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejce za ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence. V Kojetině na Přerovsku dnes začínají tradiční hory, nabídnou jízdy historických vlaků, výstavu zaměřenou na symboliku znaků města a obcí, soutěže pro děti nebo hudební vystoupení. Kojetinské hory potrvají do neděle, říká za organizátory Milan Zahradník.
3: Hlavní nedělní program se ponese samozřejmě v duchu folkloru. V 9.30 vyrazí krojovaný průvod s jízdou králů Vyčmínkovou a na náměstí taky proběhne samotné požehnání hodového práva a předání hodového práva.
0: Sport.
1: Plavkyně Barbora Sémanová po třetí ovládla kraulařskou dvoustovku na mistrovství Evropy. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu. Minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední 50, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemku Stenberchenovou.
4: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první 50. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku v obci Drahanovice se řeší nehoda 3 osobních aut, na místě je i vrtulník, jezdí se to kyvadlově. Opatrně také v Lipníku nad Bečvou v ulici na Bečvě se střetla 2 osobní auta a v Prostějově v ulici za Vrhovickou havarovala taky 2 osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Někteří snídají, jiní jako já už myslí na oběd. Víte, co by mě zajímalo? Jak se vaří? Je mi to jedno a nevím. No, vždy, když se doma zeptám, co by si dali k obědu, slyším tyto odpovědi a stoupá mi pak malinko tlak. Napadlo vás, kdy se u nás objevily první cesty a silnice? Pátral potom Martin Písařík a odpovědi nám nabídne už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Iveta Bartošová. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Napadlo vás, kdy se u nás objevily první cesty a silnice? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloip. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 14. srpna, čtvrté na 9 a svátek má dnes Alan.
1: Počasí.
0: Pranostika říká moc hub srpnových, moc vánic sněhových, no dnes bude slunečno a teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Prostějov, jasno, 15 stupňů, už mám uklizeno, poklubila se Majka. Šternberg, 14 stupňů, je příjemně, chystám se sbírat jablka ze země, napsal Josef. Jeseník, 12 stupňů, slunečno, hlásí Dáša.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. 3 zlaté a 1 stříbrná medaile z individuálních disciplín, k tomu zlato a stříbro v hlídkách. S takovým skóre se do Olomouce vrátila 17-letá Valentína Kočířová z juniorského mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Ve francouzském Épinalu ovládla všechny 3 olympijské disciplíny, kanoj, kajak i kajak cross. V časovce pak skončila druhá.
1: Je to neuvěřitelný. Ještě teď to vůbec nechápu, jak se to stalo, ale hodně jsem na to trénovala, takže jsem určitě na sebe pyšná.
2: Říká vodní slalomářka Valentína Kočířová.
1: Asi byl nejtěžší single, protože je to moje taková jako hlavní kategorie, takže tam jsem byla nejvíc ve stresu a měla na sebe takový největší nátlak.
2: S tím nátlakem možná trošku souvisí i to, že byste si zlato z juniorského mistrovství Evropy přivezla už i před 2 lety, tehdy bylo v uvozovkách jen jedno. Chtěla jste tu laťku letos překonat?
1: To zas úplně ne. Jela jsem tam s tím, že chci mít lepší pocit než minulý rok, protože minulý rok byl trochu katastrofální. Necítila jsem se vůbec dobře a musím říct, že tenhle rok byl fakt super. Super.
2: Vy jezdíte na kanoji, na kajaku, děláte i kajak cross. To jsou 3 různé disciplíny. Která z nich vás nejvíc baví?
1: Tento rok mě bavily všechny. Různě se to střídalo. Někdy jsem měla ráda tamtu, někdy tamtu. Podle toho, jak jsem se vyspala.
2: O něco starší Tereza Knéblová, která taky trénovala tady v Olomouci, si krátce před vámi přivezla zlato z mistrovství světa. Je pro vás třeba inspirací, motivací? Sledujete tu její cestu?
1: Jo, je to moje určitě inspirace a jo, beru ji jako velký příklad a snažím se dostat tam, kde ona.
2: Když jsme domlouvali tento rozhovor s vaším tatínkem, napsal mi, že jste v olomoucké Loděnici vyrostla. Jak to vidíte vy? Je to pro vás tady opravdu takový druhý domov?
1: To určitě ano, plno tréninku, všeho. Tady a v Praze jsem strávila skoro víc času než doma.
2: Tady v Olomouci ale pořád chybí ten kanál s divokou vodou, o kterém se mluví už více než 20 let. Jak to konkrétně vám komplikuje přípravy?
1: Musíme hodně často jezdit pryč, moc nejsme doma, tím pádem studium je taky těžké. Dost na dálku, vlastně se učím sama a pak chodím jenom psát testy, což dost komplikuje život. Ale už jsem se tak na to nějak zvykla. Ale samozřejmě by bylo lepší tady mít tu divokou.
2: S námi je tady i váš tatínek Martin Kočíř. Jaké to bylo pro vás sledovat dceru, jak vyhrává jedno zlato za druhým?
3: Je to skvělý pocit. My jsme si užívali každou minutu. Bavilo nás to a bylo to neskutečný.
2: A byli jste se tady podívat přímo ve Francii?
3: Ano, ano, byli jsme, jezdíme na všechny závody, vlastně koupili jsme si obytný auto a trávíme s Valčou každou minutu. Pro nás je to zábava. Tím, že se to odehrává v přírodě, tak my si tohle užíváme, že si vezmeme sebou kola. My máme naplánovanou dovolenou na půl roku z roku a tohle nás baví.
2: Valentína, teď končí mezi juniorkami, čekají přechod mezi dospělé. Jak si myslíte, že si s tímto dalším krokem poradí?
3: Já si myslím, že to zvládne. Ona s těma dospělýma už závodí nějakou dobu. Loni byla 3. na mistrovství republiky dospělých na single kanoji. I v českém poháru letos byla 2x čtvrtá, takže si myslím, že to zvládne. Je fakt, že spousta holek v těch 18 končí, protože najednou musí někam na školu, ale myslím si, že Valčin cíl je jednou vyhrát olympiádu. Myslím si, že za tím si půjde.
2: Už příští týden čeká mistrovství České republiky na Lipně. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Stavbaři zbourají starou a dlouhodobě nevyužívanou plynovou kotelnu v ulici Zikova na sídlišti Nové Sady v Olomouci. Uvolněné místo nechá radnice zatravnit a na části plochy vznikne parkoviště. Demolice kotelny má skončit v závěru srpna, řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40%. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky investic. Radnice v Jindřichově na Bruntálsku má nové infocentrum. Obec ho postavila v rámci velkého projektu přeshraniční spolupráce. V dalších etapách mají vzniknout třeba nové cyklostezky mezi Jindřichovem a polským Prudnikem. Francouzští hasiči chtějí stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámili po schůzce s ministrem vnitra Loránem Nuniezem. Požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku ji shořelo přes 100 000 hektarů. Za sportu přerovští hokejisté ve třetím přípravném zápase poprvé vyhráli. Doma zdolali Třebíč 3-2 v prodloužení. Rozhodující gól dal Lukáš Žálčík. Další přípravný duel čeká Přerov příští týden v úterý opět doma v 17.30. Přivítají Vsetín. Počasí dnes bude většinou jasno. Teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Olomoucku v obci Drahanovice odstraňují následky nehody 3 osobních aut, jezdí se to kyvadlově jedním pruhem a nehoda 2 osobních aut se řeší v Lipníku nad Bečvou v ulici Na Bečvě a také v Prostějově v ulici Za Vrahovickou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: V neděli nás čeká veterán rally z Lázní do Lázní, tedy ze Skalky do Slatinic. Více o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl deváté.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Veterán rally z lázní do lázní si můžeme užít v neděli 16. srpna. Součástí bude také pestrý program v lázních Slatinice, který zahrnuje hudbu, jarmark a spoustu zábavy pro děti. Více uslyšíte v následující pozvánce.
1: Trasa začíná v lázních Skalka a přes Čechy pod Kosířem jede až k nám do lázní Slatinice, kde je slavnostní vyhodnocení a ukončení soutěže. Samozřejmě i výstava.
2: Upřesňuje ředitelka lázní Slatinice Silvie Vyroubalová. Musíme říct tedy, že ta auta a motocykly vyjedou v 10 hodin, kdy se dostanou k vám a kam?
1: Příjezd očekáváme tak po 12. hodině, možná po 13., ale někdo třeba ani nedojede a někdo dojede později. Starší vozidla očekáváme v hlavním parku před lázeňským domem Morava a ty mladší ročníky, ty se budou řadit v parku za lázeňským domem Morava u turistického informačního centra ve Slatinicích. Vždy tu stojí několik hodin tak, aby si každý mohl tyto skvosty prohlédnout.
2: Nebude to ale jenom o těch vozidlech. Připravili jste bohatý program?
1: Akce začíná už od 12 hodin. Máme pro vás připravenou jak reprodukovanou hudbu, tak i živé vystoupení. Bude zde hrát olomoucký Dixieland Jazz Band s Petrou Zindler. Bude zde připravená dobová módní prohlídka, lázeňský jarmark, Luna Park pro děti a samozřejmě speciality naší lázeňské kuchyně. A určitě nezapomeňte zakoupit si lísky do naší tomboly, protože ceny jsou vždycky opravdu nádherné.
2: Vy budete také vyhlašovat soutěž Veterán Rally.
1: Ano, v rámci Veterán Rally je vždycky několik kategorií, ať už jde o nejstarší vozy. Prostě těch kategorií je mnoho a budou předány slavnostní ceny.
2: Jak se do této akce zapojí lázně jako takové?
1: K dispozici je kompletní celý areál lázní, samozřejmě naše lázeňská restaurace, turistické informační centrum, občerstvení v parku Ladislava Foltýna.
2: Určitě budeme ale z lázní Slatinice také vysílat, tak se vyplatí poslouchat Český rozhlas Olomouc během celého nedělního dne. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, srpen zpočátku hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. No, dnes bude slunečno, teplota do 30 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Jeseník 13 stupňů slunečno, těším se na víkend, přijede syn s rodinou, píše Majka. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 16 stupňů. Jirka pokračuje ve vylepšování obývacího pokoje. Ať se vše vydaří. Brodek u Přerova 15 stupňů jasno, na oběd bude pečené kuře, napsal Jarek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Nové zázemí bude po prázdninách čekat děti a učitele v Hlubočkách na Olomoucku. Vedení obce investuje několik milionů korun do oprav školních budov. Modernizace se týká výdejny jídla pro děti na prvním stupni základní školy, jedné z budov mateřinky a taky školní kotelny.
1: Dělníci taky rekonstruují výdejnu jídla v budově školy v Komenského ulici. Ukazuje mi nezávislá starostka Hluboček Eva Hasníková.
2: Dispozice zůstávají stejný, mění se zde právě elektroinstalace, která zde byla stará již. A tím pádem bylo potřeba udělat i nové obklady a vyměnila se současně i dlažba povrchy podlah, tak aby byly lehko udržovatelné.
1: Práce výjdou obecní rozpočet na zhruba 1 300 000 korun, pokračuje ředitelka školy Šárka Petrů.
3: Tak výdejna bude otevřena ještě před vlastně zahájením školního roku. Práce probíhají vlastně podle plánu, teďka dochází už jenom k nějakým dokončovacím pracem a tuto výdejnu navštěvuje zhruba nějakých 110-120 žáků plus vlastně zaměstnanci školy.
1: Řemeslníci přes léto vystřídali děti taky v jedné z budov mateřské školy v ulici Dukelských Hrdinů. V původní vile tehdejšího majitele nedaleké továrny například snižují stropy. Ukazuje mi ředitelka Tamara Hýblová.
4: Vlastně nejenom díky té elektroinstalaci se dělají i nové omítky v celé budově, které vlastně tady byly původní od výstavby tohoto domu, který byl z minulého století.
1: Dělníci vedle toho taky přes prázdniny modernizují kotle v kotelně u školy v Olomoucké ulici, dodává starostka Hasníková.
2: Tam ta rekonstrukce stojí přes 3 miliony, obec to dělá opětně ze svého rozpočtu a práce byly zahájeny hned počátkem července, tak aby se to stihlo, aby škola měla k 1. září funkční kotel, hlavně

Hrajeme písničky, které nestárnou. Tohle byl song Dávno a skupina Olympic. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 6 minut bude 9 hodin. Ulice Denisova v Jeseníku bude od dnešního večera opět průjezdná. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší naslyšenou v pondělí ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost kolega Vilém Pospíšil. Přeji příjemný pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Jeseníku dnes večer otevřou Denisovu ulici, poničnou povodní. Arcibiskupský palác v Olomouci patří mezi neobjevené skvosty Česka. Na většině míst v republice skončily žně obilí. Letošní úroda bude slabší. Dnes čekáme většinou jasno, naměříme až 30 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidičům se dnes otevře ulice Denisova v Jeseníku. Uvedla to radnice s tím, že úsek bude průjezdní od večera. Ve městě stále pokračují opravy silnic, které poničila předloňská povodeň. Dělníci pracují například v ulicích Školní a Tyršova. V následujících dnech začnou opravovat Mlýnskou ulici, kterou Velká Hora poškodila nejvíce, a také ulici Fučíkova. Obnova silnic v Jeseníku si vyžádá celkem zhruba miliardu korun. Tři turistická místa v kraji se dostala na seznam neobjevených skvostů Česka. Jsou to Javoříčské jeskyně na Olomoucku, hrad Kolštejn na Šumpersku a Arcibiskupský palác v Olomouci. Ten loni navštívil rekordní počet lidí, dorazilo jich více než 13 tisíc. Sídlo olomouckých arcibiskupů je pro řadu turistů neznámé. Důvodem může být i poloha historické budovy, říká vedoucí Arcibiskupského infocentra Vendula Prostředníková.
2: Je to městský palác, nachází se v té klasické městské zástavbě. Není to jako u jiných zámků, které jsou na tom krásném místě nebo třeba na kopci. Takže trošku se ztrácí v té městské zástavbě a trošku za to i v vozovkách děčíme Marii Terezii. Kvůli tomu, že tady postavila přímo před palácem novou zbrojnici, tak není tak dobře vidět palác ani z přilehlých náměstí.
1: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdále jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
3: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
1: V Česku kvůli suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky. Pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Houby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Často jde o třeba speciální druhy hřibů, takzvané barevné hřiby, které lépe snáší sucho a teplo. Největší štěstí by mohly mít houbaři na severu Moravy a ve Slezsku, nebo třeba v Krušných horách. Sport. Fotbalisté Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy v Istanbulu stejně jako doma podlehli Bešiktaši 0-1. Východočechy tak čeká poslední předkolo konferenční ligy. Do něj postoupil také Jablonec, který po domácí výhře 2-0 zvítězil v lotyšské Rize nad týmem RFS 2-1. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozala.
4: Za tu první půli jsme vlastně domácí do nějaký šance ze hry nepustili. Navíc výborný průnik Lamina vlastně skončil penaltou a šli jsme do brankového vedení. Tam si myslím, že byla škoda, že jsme nedohráli ten poločas nulou. Ten druhý poločas byl pořád takový o to, aby jsme byli obezřetní, a myslím, že jsme se prostě koncentrovali na tu defenzivu.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Lipníku nad Bečvou v ulici Na Bečvě se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné páteční slunečné dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Vilém Pospíšil. Jak už jsem řekl, je pátek 14. srpna, to znamená, že se blíží víkend. Věřím, že spoustu z vás má plány, kam vyrazíte, možná k vodě, protože slunce stále pálí, tak samozřejmě opatrně namazat se, no a tak dále, nemyslím namazat ve smyslu, který může někoho napadnout, což se u té vody také dá dělat, nějaký stánek s pifem tam většinou mají, no ale myslel jsem tím krémem. Co vás čeká v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc? Je tady připraven další díl pořadu Zámecké léto. Mirek Kobza nás vezme do hor, tam bychom se mohli schladit tím výletem. Vezme nás totiž do zálesí na člověka, který přichází do té vesnice, může působit jako taková půvabná výzka v horách. Život tam ale lehký nikdy nebyl. I o tom bude mluvit dnešní rozhlasová pohlednice. No a připraveny jsou také dvě pověsti z Olomouckého kraje, které pro vás má Igor Bareš. Tentokrát pověsti o vodníkovi ze Lhoty u Nákla a o Černém kříži u Senice. Zaspívá třeba Elán, Jiří Korn nebo Alfavil. Tak krásný poslech.

Ještě tě mám plnou náruč, zpíval Jiří Korn na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pro vás, naše milé posluchače, jsou právě teď připraveny další dvě pověsti z Olomouckého kraje, které pro vás v režii Michala Bureše nahrál Igor Bareš. Tentokrát pověsti o vodníkovi ze Lhoty u Nákla a o Černém kříži u Senice.

o vodníkovi ze Lhoty Nákla. Paň máma Šiblová ze Lhoty měla od časného rána plné ruce práce. Pekla chleba. Byl to pro ní sváteční den. A jakkoliv to byla práce namáhavá, šla jí pěkně od ruky. Když konečně vsadila bochníky do vytopené pece, nesedla si a nehodila kopítka nahoru. Vybrala vajíčka, hodila slepicím, popravila králíky, prasátkům dala šrot, vyvětrala peřiny, pověsila prádlo. A pak vyběhla hbitě na mlad, vzala si trávnici a srp a utíkala k lesu nažít trávu, aby měla co dát večer krávě. Žela pod holánem a u toho si zpívala. Náhle na ní jakoby padla podivná tíseň. Co si jí ponoukalo, aby se podívala směrem k vodě? Že by na ní někdo upřeně hleděl? Zvedla oči. Na vyvráceném kmeni stromu, jehož koruna vězela hluboko v temné vodě řeky, seděl kluk v červených gatích a v zelenomodrém kabátě. Měl zvláštně velkou hlavu a vypoulené oči. Kýval na paní mámu prstem. Šiblová se ukrutně lekla. Nohy jí strachem zcepenily. Po těle jí vyskočila husí kůže. Nemohla od podivného stvoření odtrhnout pohled. Jeho oči byly děsivé a svůdné zároveň. Když přišla trochu k sobě, zvolala: Vodník, u Moravy je vodník, lidičky, pomoc! A běžela ke vsi. Trávu, trávnici i srp na louce pod holánem nechala. Jako smyslu zbavená vběhla do prvního stavení. Celou příhodu tam ze sebe vysypala. Sousedka nelenila, obešla náves a za hodinu o setkání paň mámy Šiblové s Hastrmanem věděla celička Lhota. Na místo se vydalo 5 nejodvážnějších selek. Našli trávnici s požatou travou i srp, obhlédli nebojácně strom, vodu i břeh, ale po podivném klukovi s vypoulenýma očima nikde ani stopy. Jen Morava temně hučela. A chvílemi, jako by cosi pod břehem, mlasklo. Ženy se vrátily domů a přinesly ještě stále vystrašené paň mámě, co si na louce zapomněla. Vsí dál šla novina o vodníkovi ze Lhoty. I večer v hospodě to chlapi rozebírali a vzali to, jak už to chlapi umějí, z druhého konce. Bůh ví, co baba viděla. Červený gatě, velká hlava, vypoleny oči. Vtipy sršely na všechny strany a z čerstvě nacpaných fajek se valila oblaka dýmu. Vodník bavil celý sál. Jenom Hajný chyběl. Netrpělivě ho čekali, aby mohli zasednout na partičku, ale on nešel. Když se konečně otevřely dveře a jeho mohutná postava nakráčela dovnitř, každý štamgast už měl v sobě 2-3 kousky. Hajné, snad na vás taky nekéval náš nový Hastrman. Všichni se zasmáli, Hajný ne. Kýval, nekýval, no nevím, sousedi. Vodník to snad nebyl, ale bylo tam něco, co si nedovedu vysvětlit. Šel jsem podél vody jako pokaždé a najednou mě cosi tlačilo, abych se k vodě podíval. Ve tmě jsem rozeznal vyvrácený strom a na něm, věřte nebo ne, svítily podivně 2 velké oči. Jakživ jsem nic takového neviděl. Napadlo mě, že je to nějaká sova. Sundal jsem pušku, namířil mezi ta 2 světla, stiskl kohoutek a nic. Kohoutek nesklapl, rána nevyšla, jen ty divné plamínky šlehaly jasněji a jasněji. Stiskl jsem zás a znova nic. A pak se světýlka ztratila a cosi hlasitě žbluňklo do vody. No a pak se zčista jasna tmou rozlehne výstřel a po něm další. Oba z mojí pušky, ačkoliv jsem teď o kohoutek už nezavadil. Probuzení, vyplašení ptáci se mi rozlétli kolem hlavy.
A na kterým to bylo místě? Zeptal se jeden štamgast. Pod Holánem? Dodal jiný. Tam někde, řekl Hajný. Znáte mě všichni a dobře víte, že mě hned tak něco nedostane, ale dneska jsem z lesa, přiznám se vám, spěchal, abych už byl pryč. A od té doby hleděli ve lhotě všichni místní na každého nového neznámého pozorně a s nedůvěrou. Což jim zůstalo podnes.

O černém kříži u Senice. Od nepaměti se každou sobotu koná v Olomouci trh. Taky ze Senice na něj chodí lidé nabízet své výrobky a výpěstky. Dříve drobní trhovci většinou chodili pěšky. V nůších na zádech nosili zeleninu, ovoce, máslo, tvaroh, vejce a drůbež. Jednou se takto vypravila do Olomouce i senická selka Wagnerová. Cesta pěšky s nákladem trvala do města skoro 3 hodiny a proto musela vyjít ještě za tmy. Tu sobotu nebylo po měsíci a po hvězdách ani stopy. Spíš se nad poli převalovala první podzimní mlha. Selka naštěstí znala cestu z paměti. Dala se směrem k Černému kříži. Po chvíli se ale zastavila a upřeně se zadívala před sebe. Přepadl jí divný pocit, že se vrací domů, do Senice. Zmatená hleděla před sebe. V mlze před ní blikalo červenavé světélko, jak by malým okénkem nějaké chloupky probleskovala záře lampičky. Byla na vážkách. Přece by měla mít Senici za zády. V tom, díky bohu, v dáli za ní najednou zaštěkal pes a další mu odpověděli. Wagnerová se tedy ujistila, že směr má správný. Olomouc je před ní, Senice za ní. Světlo, jak se k němu blížila, dál pozorovala. Napadlo jí, že tam nebude stavení, ale u toho světla snad jen někdo odpočívá. Když přišla ještě blíž, rozpoznala obrysy Černého kříže. Před ním klečeli 2 ministranti, oba oděni v černém hávu. Tiše a upřeně hleděli na blikající lampičku s karmínovým světlem, která stála před nimi na podstavci pod křížem. Ani se po selce nepodívali. Klečí tam jak 2 duchové, napadlo ji a s úlevou se tomu zvonivě zasmála. Byla zvědavá a tak se zeptala, co vy 2 tady tak brzo děláte? Nemáte ještě spat? Na polce chodí přeci za světla, ne? Po těch slovech k ní oba ministranti obrátili své hlavy. Strnula. Místo obličejů měli doběla ohlodané, umrčí lebky. Osiřelé oční důlky ženě připomínaly 4 tmavé, studené hroby. Nemohla se ani pohnout. Když se konečně vzpamatovala, spěšně se pokřižovala, odhodila nůši a dala se do běhu. Pryč, rychle pryč, zpátky do vsi. Do své nejdelší smrti prý Wagnerová víckrát za tmy tou cestou nešla. No, později byl Černý kříž odstraněn a na jeho místě postavili sochu svatého Izidorka, patrona všech dobrých sedláků. Ta socha, pokud se nemýlím, tam stojí doteď. Udělejte si do Senice výlet. Třeba ji najdete.

Tímto ponouknutím skončila další část pověstí z Olomouckého kraje. No a kdo ví, třeba se někdo z vás do Senice vypraví. Kromě Senice na Hané jsme se ocitli také ve Lhotě u Nákla. Celou sérii Četby na pokračování připravila Markéta Kočí-Machačíková. Pověsti vyprávěl Igor Bareš v režii Michala Bureše. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024.

Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Činasky dohrála právě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svou píseň Láska a data. Teď už je připraven Mirek Kobza a jeho rozhlasová pohlednice, která nás zavede do zálesí místní části Javorníku, která patří k nejkrásnějším horským osadám v celém kraji. Mnoho lidí o tom neví a tak zůstává tahle malebná vesnička trošku opuštěná. Je to obec s takovou pohnutou minulostí, do které můžeme počítat ztrátu obchodních příležitostí, nemoci, povodně, sucho nebo i těžbu uranu. I o tom bude pohlednice Mirka Kobzy.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Zálesí je malá osada na velkém katastru, vinoucím se z údolí Travenského potoka až na hřeben Rychlebských hor na Javornicku. Má za sebou poměrně pohnutou minulost, ale patří také k nejkrásnějším osadám v širokém okolí. Zálesí se až do roku 1949 jmenovalo Waldeck, což vlastně z německy znamená lesní zákoutí a podobný význam má tedy i české pojmenování obce. Poprvé je vesnice zmíněna v roce 1358 na Žulovském panství. Objevuje se totiž vesnice jménem Valdoro, která by mohla být zálesím, ale přesné důkazy proto chybí. Historické prameny tedy jistou zprávu podávají až v roce 1585. Zajímavé je, že ještě tehdy se mezi obyvateli objevují slovansky znějící jména, což by mohlo potvrzovat staré osídlení tohoto kraje. Lidé se zde kromě zemědělstvím živili jako řemeslníci a dřevaři. V pozdějších letech se pak rozvinulo i předládství. Vesnice byla často stíhána všemožnými pohromami. Jednou to byla povodeň, která odnesla ornou půdu, po druhé sucho, kvůli kterému museli lidé chodit pro vodu až na Kladskou stranu Rychlebských hor. Své vykonali válečné útrapy i nemoci, zejména cholera. Nejvíce ale zálesí postihlo odtržení Kladska od Rakouska, které znamenalo omezenou možnost odbytu zboží přes hřeben. Kolem roku 1836 žilo v zálesí více než 600 obyvatel. Jejich počet ale postupně klesal. Po roce 1945 navíc muselo odejít většinově německé obyvatelstvo a obec už nikdy nebyla to, co dříve. Bydlela tady opravdu jen hrstka lidí. Většinu domů buď v 60. letech zbořili vojáci, nebo je odkoupili chalupáři. Dnes tady žijí trvale necelé 3 desítky osob. Po válce byla v zálesí objevena také uranová ruda. Počátky těžby jsou spojeny s průzkumem, který probíhal už roku 1957. O rok později tady byly vykutány 3 těžební štoly. Uran se těžil pod dozorem sovětských poradců a do obce byl v té době dokonce omezen přístup. Definitivní ukončení těžby pak spadá do roku 1968. V té době byly v revíru celkem 4 štoly, 17 komínů a několik povrchových těžeb. Doly byly postupně odstrojeny, štoly zavaleny a dnes už je připomíná jen výtok důlních vod pod obcí a lesem zarůstající stopy v krajině. Kromě právě této nádherné krajiny najdeme v obci docela zajímavá místa. Už na rozcestí pod zálesím nelze přehlédnout unikátní boží muku, opletenou vlnou s různými vzory. I Panna Marie, je-li to tedy ona, kdo sedí v nitce božích muk, má v rukou pletací jehlice a cosi usilovně štrikuje. Je to dílo žen z okolí, které se tak rozhodly zkrášlit chátrající památku. V samotné obci si kromě řady původních krásných stavení nemůžeme nevšimnout domu, který slouží sociální rehabilitaci, nevládní organizace Ester. Naproti najdeme staré schody a nad nimi stával barokní kostel svaté Barbory, postavený už v roce 1751. 100 let předtím je totiž zálesí už uváděno jako lokálie javornické fary. Kostel byl bohužel zbořen těsně před revolucí v roce 1989. Dnes tady stojí dřevěná konstrukce v podobě houpačky. Snad má připomínat, že dějiny tohoto kraje jsou tak nějak houpavé. Za bývalou kaplí najdeme hřbitov a opravenou márnici, která slouží jako mini muzeum. V nejvýše položené části se pak napojíme na hřebenovou cestu Rychlebskými horami. Po ní můžeme dojít třeba k prameni Stříbrného potoka, kde je malý lesní bar, či k nejvzdálenější budově katastru zálesí, kterou je bývalá stanice finanční stráže v Černém koutě na konci známého Račího údolí. Na druhou stranu pak směrem k Travné stojí třeba malá kaple svatého Urbana, která slouží jako mini galerie v přírodě. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát ze zálesí, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek, ano, je tu opět zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Mates, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého soutěžícího, pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů, bydleli normálně v roubené chaloupce, a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdněgotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba. Mm-hmm. Z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat 5, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak

0: si nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání. A tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme, no a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, v obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Tak potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě 2 týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se

0: uslyším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Místo vysloužilé kotelny v Olomouci bude zeleně a parkoviště. Banky potvrzují nárůst kyber podvodů v prvním pololetí. Plavec Miroslav Knedla zabojuje o druhou českou medaili na mistrovství Evropy. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Na olomouckém sídlišti Nové Sady přibudou parkovací místa. Vzniknou na místě staré plynové kotelny, kterou dělníci do konce srpna zbourají. Uvolněné místo zatravní a na části plochy postaví parkoviště. Řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Odstavné plochy budou poblíž nové pobočky městské knihovny. Ta vznikla z bývalé výměníkové stanice. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40%. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky investic. Na podvody přitom naletí často lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
2: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
0: Radnice v Jindřichově na Bruntálsku má nové infocentrum. Obec ho postavila v rámci velkého projektu přeshraniční spolupráce. V dalších etapách mají vzniknout třeba nové cyklostezky mezi Jindřichovem a polským Prudnikem. Infocentrum ale zatím přístupné není. Obec čeká na kolaudaci.
3: V minulých měsících tam stavaři udělali nové podlahy s vytápěním, ale i omítky a štuky. Vstupní chodba je teď nově vydlážděná dřevěnou kostkovou dlažbou. Nové je i sociální zázemí a protipožární zabezpečení. Radnice musí po klaudaci ještě doplnit vybavení. Jindřichova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: V centru Jeseníku se dnes konají farmářské trhy. Akce na Masarykově náměstí potrvá do 17 hodin a návštěvníci tu najdou i stánek s názvem Jeseník budoucnosti, který připravila výzkumná organizace České priority. Zájemci budou moci jednoduchou formou vyjádřit svůj názor na to, kam by se měl Jeseník v příštích letech rozvíjet, říká organizátorka trhu Martina Seidlerová.
4: Bude připraveno 10 nápadů, které se týkají života v Jeseníku, zejména sociální oblasti, například pomoci lidem, kteří pečují o své blízké, anebo většího bezpečí. Každý návštěvník dostane symbolické jeseňské kredity a sám rozhodne, kterým nápadům je věnuje. Sport.
0: Plavec Miroslav Knedla bude dnes usilovat o druhou českou medaili na mistrovství Evropy v Paříži. Do finále závodu na 50 metrů znak postoupil ze třetího místa. Zlato ze šampionátu už má Barbora Sémanová, která časem minuta 54,38 sekundy vylepšila na kralořské dvoustovce rekord mistrovství.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Paloní na směr Olomouc pracují silničáři. Cesta je tu zúžena na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dál. Opět vás zdraví Vilém Pospíšil. Co vás čeká, kromě samozřejmě spoustu písní, které nestárnou, které hrajeme na našich vlnách. Mirek Kobza a Rita Vojnarová nás opět vezmou za hranice našeho kraje a za hranice naší republiky. Na skok do Polska se vydáme tentokrát. To bude město, které dalo jméno Rychlebským horám a kde se ještě v 90. letech minulého století těžily rudy. Navštívíme spolu s nimi Zlatý stok. No a vydáme se také na Svatý kopeček, protože prohlídky poutního areálu tam chystají, nebo třeba divadelní představení, nebo komorní koncert. Už zítra řekneme více ve vysílání. Jako první zaspívá Hana Zagorová. Hezký poslech.

0: Złotystok patří mezi nejstarší hornická města ve Slezsku. Rudy se zde dobývaly už v 10. století, no a dost možná ale i dříve. Přes hranici sousedí s obcí Bílá Voda. Za prohlídku podle redaktora Českého rozhlasu Olomouc Mirka Kobzy rozhodně stojí nejen štoly v okolí, ale také kostely nebo mincovna.
1: Tohle město je zajímavé ještě jednou věcí, protože ono dalo jméno Rychlebským horám. Ty tady začínají. A když se to město jmenovalo Reichenstein, německy se Rychlebské hory jmenovaly Reichensteiner Gebirge a díky tomu se potom začalo používat to Rychlebské hory.
2: Už jen příjezd do Złotého stoku je zážitek, protože se jede neustále lesem a v tom, když se blížíme k městu, už jsou patrné stopy těžařství.
1: Určitě, protože tady v celém okolí je spousta bývalých štol a šachet. Dokonce tady došlo i k několika důlním tragédiím. Můžeme zmínit třeba jednu, která se stala v 16. století, kdy v místní šachtě zvané Zlatý osel prý zával pohřbil téměř 100 horníků. Říká se, že tehdy lidé v městečku slyšeli ještě po několik desítek dní nářek těch zavalených horníků a dokonce existuje pověst, že se proměnili v takzvané gnómy, mýtické bytosti, které chrání zdejší krajinu a jsou nejenom tady v Polsku, ale i na Jesenicku velmi vážení.
2: Ne, že bych je chtěla potkat, ale je možnost dostat se do nějaké štoly.
1: No jejda, Złotystok má na tom postavený turistický ruch, takže je tady přístupná takzvaná kopalně zlata, bývalá štola Gertruda, horní černá štola. Můžeme se tam projet vláčky, můžeme se tam projet na lodi a můžeme tam třeba vidět jediný podzemní vodopád, který má výšku 8 metrů.
2: Dvakrát jsem se otočila, protože jsme projížděli okolo kostela, který jako kdyby z oka vypadl tomu Stravné. Obce už na české straně, akorát ve Złotém stoku je mnohem větší.
1: Je to farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, je to novogotický farní kostel, čili byl postaven poměrně nedávno v 19. století mezi lety 1877 a 1883 a je zajímavé, že na tomto místě stával ještě předtím jeden kostel, který byl postaven už v roce 1708 a sloužil budově někdejšího císařského báňského úřadu. Ono je potřeba říct, že Złotystok byl dlouhá léta sídlem báňských úřadů a tady se určovaly zákony pro těžbu pro celé tehdejší Prusko. A když se vrátím ještě k tomu kostelu, tak on je velmi zajímavý i tím, že před ním stojí socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1786.
2: Teď možná v podkresu zaznělo takové echo. Otevřely se dveře kostela úplně jiného v krásné světlé barvě, kde nedávno ještě byla tělocvična.
1: Jo, za zelenou podlahou. Já si tady pamatuju, byly tam koše. Přesně se chodilo tímhle krásným renesančním portálem, na němž je datum 1545. Tím se chodívalo do kostela svatého Krištofa. To je skutečně nejstarší kostel ve Złotém stoku. Stojí na kostelním náměstí, kde se nacházíme a je poprvé zmiňován už v roce 1331. Moc toho o něm nevíme, snad jenom to, že v letech 1513 a 1517 byl na místě toho původní kostelíka postaven pozdně gotický kostel zasvěcený svatému Krištofu a k němu byla později přistavěna tady ta renesanční věž, která stojí do dneška. Po roce 1638 byl po ničivém požáru přestavěn a začal sloužit evangelické církvi habsburského vyznání, ke které se hlásila v Prusku spousta lidí. Proto farní kostel patřil jim. No a když po válce ten kostel byl opuštěn, tak už nebyl znova vysvěcen a právě sloužil jako tělocvična. Dneska vidíme, je krásně opraven, ta oprava proběhla v letech 2020 až 2022 a dneska je tam expozice, muzea, je tam vlastně kulturní zařízení a tak dál. Nutno říct, že nám hasiči teda ve Złotém stoku jezdí opravdu neohroženě.
2: A projeli okolo budovy, kterou bychom také měli zmínit, a to je mincovna.
1: Złotystok jako zdroj toho drahého kovu musel mít mincovnu. Ta tady byla postavena Karlem I. vévodou Zembicko-Olešnickým z rodu Poděbradů už v roce 1507. Razila z místního zlata guldeny a dukáty, také stříbrné groše, krejcary a tolary. Tyto mince nesly jména a podobizny vévodu Zembicko-Olešnických a také českých šlechticů z rodu Rožmberků, kteří v té době vlastnili vévodství břeh.
2: Ze Złotého stoku Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tereza Kerndlová zpívala Schody z nebe na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Stále posloucháte dopolední vysílání dnes v pátek 14. srpna. Za malou chvíli se vydáme opět na skok do Polska, na ten druhý skok, kdy Mirek Kobza a Dita Vojnarová opět přidají nějaké zajímavosti ze města Zlatý Stok. No a když už vyrazíte do Polska, tak musíte to vzít přes Jesenicko, ať skoro jedete odkudkoliv. No a tak můžeme pozvat samozřejmě na nějaké akce, které se budou konat o tom nadcházejícím víkendu, nebo třeba už dnes, protože dnes na Masarykově náměstí v Jeseníku už právě teď můžete vyrazit na jesenické farmářské trhy. Ty nabízí regionální potraviny, výrobky, řemesla i nejrůznější výpěstky od pěstitelů a výrobců z Jesenicka a celého okolí. Na místě je připravena také hernička mateřského a rodinného centra Krteček, takže pokud jste v Jeseníku, nevíte kam vyrazit, tak určitě právě teď můžete navštívit Masarykovo náměstí. Akce začala v 9 hodin, bude až do 17, takže času máte ještě dost. Mám tady takovou pozvánku na selský rybník do Zlatých hor pro rybáře. Věřím, že mezi vámi posluchači jsou nějací rybáři. Tak můžete vyrazit na rybářské závody Dvojic na Zlatohorskou 24. Prezentace a losování míst začne právě dnes v 17 hodin. Závod startuje od 6 večer dnešních do sobotních 6. No, startovné činí 750 korun za osobu, ale včetně občerstvení, a pokud nejste rybáři a chcete se jen podívat, jak někdo tahá své úlovky z rybníka, tak i nelovící veřejnost je vítána. Jak jsem říkal, za malou chvíli se opět vydáme do Polska, ještě předtím ale zaspívá Karel Zich.

0: Luxemburg nám hrál, jak zpíval Karel Zich. Vám hraje Český rozhlas Olomouc a právě teď se znovu vydáme do města Zlatý Stok. Dáme vám ale také tip k návštěvě nejsevernějšího místa Olomouckého kraje. Jak trávit volný čas, pokud se pohybujete u česko-polské hranice? Mirek Kobza doporučuje vydat se k některému z tamních lomů.
1: Existuje lom, který stával to díra přímo na hranici s tehdejším Rakouskem, dnešní Českou republikou. Našli bychom ho, když bychom jeli do Bílé vody, tak kousíček za tou současnou nemocnici Mariany Oraňské, a tam stával kdysi takový výletní hostinec, kterému se říkalo Gyke, čili kukačka nebo na vyhlídce, záleží, jak se to přeloží, a ten hostinec stál skutečně na hranici a přímo pod tím se těžil ten vápenec, byly tam vápené pece, kde se vypalovalo. Existuje spousta krásných pohlednic, kde tam je ta terasa, kde všichni koukají do toho lomu. Dneska je to hodně zarostlé, ale já jsem si říkal, jaké to muselo být, když opravdu zatopili v těch vápených pecích a čemu dělím pod nos. Ale bylo to vyhledávané místo, dokonce prý tam byly nějaké vinné sklepy, takže se tam uchovávalo víno, tak jenom taková vzpomínka na staré časy, které souvisí s dolováním, ale zase ne úplně. Já bych chtěl být teda radši tím, kdo se díval z té hospody, než tím, kdo dole těžil ten vápenec.
2: Našla jsem také pozvánku k projetí takzvané gravelové trasy, což je okružní cyklistická trasa pro ty z vás, kteří chcete objevovat nejenom technické památky, ale také malebná místa. Ona je hodně dlouhá, můžete kdykoliv zkrátit, ale zvládnou díky mírnému stoupání i méně zkušení cyklisté. Ale ještě bychom třeba mohli zmínit nějakou z těch štol?
1: No tak jednak se můžeme vydat do kopalně Zlata, kde jsou ty štoly přístupné všem turistům, kteří si zaplatí vstupné, a to nejenom z hlediska klasické prohlídky, ale můžete se tam projet na lodi, můžete tam vlastně absolvovat cestu i vláčkem důlním a tak dál. Ale já bych třeba doporučoval se vypravit i tady směrem na Orlověc, jakoby směrem na Londech, kde je taková naučná stezka, která vede takovým údolím, kde všude byly ty staré štoly, můžete tam vidět staré odvaly, můžete tam vidět právě ústí těch štol, takže toto je také možné navštívit a je to cesta, která vede velkou částí lesem, takže je to třeba v těch letních měsících i docela příjemná procházka.
2: Město také nabízí vědecké centrum SOVA, takovou interaktivní zónu, kde jsou k vidění exponáty zapůjčené z varšavského centra Koperník, takže experimenty pro malé a velké. A je tady také Skalisko Zipline Park, to bych si chtěla zkusit. Nenašla jsem tedy, jak dlouhý ten přejezd tedy je, ale myslím si, že milovníků adrenalinových sportů máme mezi posluchači hodně.
1: No a když byste chtěli zažít jak přece jenom klidnější věc, tak doporučuji třeba se vydat takovou alejí směrem k české hranici, směrem k Bílé vodě. A mimochodem, když přejdete hranici právě kousíček od zmíněné nemocnice Mariany Oraňské a vydáte se hned za hranici nalevo k vysílači, tak navštívíte nejsevernější místo Olomouckého kraje.
2: Zvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Blíží se víkend, to znamená, že vysílání naše je plné nejrůznějších pozvánek a takových tipů, kam vyrazit. Mirek Kobza spolu s Ritou Vojnarovou vás pozvali do Polska, tak jako každý pátek v tento čas. Já vás pozvu třeba na Olomoucko, protože za malou chvíli se vydáme na Svatý Kopeček a prozradíme, co se tam bude dít zítra. Kromě toho vás můžu pozvat třeba do Velkého újezda, kde se uskuteční ode dneška až do neděle hodové slavnosti. Program bude na náměstí, hřišti, v kostele i dalších místech v celém městě. Se v pátek zahraje hudební skupina Los Playboys, to je dnes. Sobota potom nabídne odpoledne pro děti, projížďky zemědělskou technikou, psí show a samozřejmě večerní zábavu se skupinou Forum 2. Ten nedělní program potom přinese jarmark, ukázku drážních hasičů, výstavu jejich nových vozů, prohlídku hasičské techniky, takže na své si přijdou fanoušci požárníků. Také bude připraveno folklorní vystoupení, koncert duchovní hudby nebo otevřené muzeum zemědělských strojů a také sirkárny. Takže plno možností, jak trávit víkend ve Velkém újezdě, můžete se tam vydat.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová a její píseň Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeplechase. My se právě teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc vydáme na svatý kopeček u Olomouce, kde papež Jan Pavel II. Jmenoval baziliku bazilikou minor, čímž se na 6 dnů v roce stala místem, na kterém je možné získat stejné duchovní bohatství jako při návštěvě velkých římských bazilik. Bývá to vždy v polovině srpna, což vysvětlí a na akci nazvanou setkání a na takzvané odpustkové slavnosti pozve farář Adrián Pavel Zemek.
1: Mezi ty dny, kdy je to právě možné získat, patří vždycky neděle, pondělí a úterý po slavnosti na nebevzetí Panny Marie, která připadá vždycky na 15. srpna.
2: Konkrétně toho 15.8. máte opravdu bohatý program, který zahrnuje divadlo, prohlídky a koncert.
1: Orámován je ten den slavnostní dvěma bohoslužbami v 15 hodin a v 18 hodin. Ty jsou ze slavnosti na nebe vzetí Panny Marie. A potom odpolední bohatý program prohlídky areálu od 14 hodin do 16 hodin. Člověk se podívá do věží, ke zvonům a podobně. A potom od 15 hodin je to divadlo Já jsem to. To je loutkové divadlo Víti Marčíka mladšího.
2: A představení Potopa. Pro malé a velké.
1: Je to tak. Často sleduji, jak rodiče se baví tím, jak se baví jejich děti, když reagují na tohoto velmi šikovného mladého interpreta.
2: To představení bude v Ambitech.
1: A potom je to koncert, komorní koncert duchovní hudby pod vedením Jana Gottwalda a účastní se také hosté.
2: Od 16. do 18. srpna následují takzvané odpustkové slavnosti neboli adorační dny.
1: Tyto dny člověk může získat ty duchovní poklady, které jsou vázány na tohle poutní místo a návštěvu zde. Je tam pravidelná bohoslužba, nedělní pořádek 16. srpna je jako obvykle s tím, že navíc je po té hlavní mši svaté v 10 hodin také snětí milostného reliefu z oltáře, kdy lidé obcházejí oltář a vlastně mohou se poklonit, políbit, krátce se pozdravit duchovně s Pannou Marií, která je v tom reliefu vlastně krásně, řekl bych, vtělena.
2: A přijedou také hosté?
1: Ano, na pondělí přijede na odpolední mši svatou v 17 hodin náš strahovský opat Daniel Janáček a poté bude mít také takovou krátkou 20-minutovou přednášku Život a služba strahovských premonstrátů včera a dnes. V úterý 18. přijede strahovský farář a novicmistr Mikuláš Selvek a ten bude mít téma, které souvisí s jeho prací formátora mladých zájemců o řeholní život, mladí a jejich formace v strahovském společenství Výzvy a naděje. To bude opět po mši svaté, která začne v 17 hodin odpoledne, to znamená zhruba od 18 hodin.
2: Pokud se nepletu, vy slavíte kulaté výročí převzetí tady tohoto místa právě strahovskými premonstráty.
1: Ano, právě proto jsme nakonec zvolili to, že jsou pozváni strahovští premonstráti. Nedělní bohoslužbu 16. budu mít já, také strahovský premonstrát, už 6. rokem na svatém kopečku. No samozřejmě patří se, aby také ti zástupci toho společenství současného premonstrátu na Strahově, jako je opat a farář strahovské baziliky, přijeli a byli tady hosté, kteří jsou tu vlastně jako doma.
2: Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Petr Naď seděl s nohami na stole, věřím, že vy také sedíte, máte pohodu. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za malou chvíli jsou připraveny aktuální zprávy, ale teď ještě Mandraže nebo Jason Donovan. Hezký poslech.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Lidé mohou na webu sledovat výhled tepelné zátěže. Děti v Hlubočkách na Olomoucku budou mít opravenou školku. V Chorvatsku hoří pobřežní město. Nejméně 630 lidí utrpělo zranění. Dnes má být většinou jasno, teploty do 30 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat taky výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradnička to může pomoct taky zdravotníkům.
4: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
3: V Hlubočkách na Olomoucku dělníci opravují mateřskou školu. V jedné z budov školky vymění elektroinstalaci a také sníží stropy. Práce by měly být hotové do začátku nového školního roku. Pokračuje ředitelka mateřské školy v Hlubočkách Tamara Hýblová.
5: Mateřskou školu navštěvují děti od 2,5 let až do 6, s odkladem do 7. V loňském roce jsme měli přes 80 dětí, v letošním roce to bude o něco méně. Máme dvě budovy, tady na této budově bude otevřena jedna třída a na druhé budově budou dvě třídy.
3: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% míň než v červnu. Vyplývá to z aktuální hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala výše 4,9%. Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 630 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle chorvatských médií už shořilo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković.
2: Sport.
3: Tradiční noční rychlostní zkouškou v centru Zlína začne automobilová Barum Rally. Mezi favority patří i zlínský jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
6: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
2: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u obce Kozlov směr Olomouc stojí porouchané auto, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje i dále po 11. hodině. Zdraví vás Vilém Pospíšil. Blíží se poledne, to znamená, že se blíží i odpoledne, to znamená, že se blíží konec pracovní doby některých z vás, no a tím pádem přijde víkend. Samozřejmě budeme zvát i v této hodince na nejrůznější akce, třeba samozřejmě i do zoo, které, kam se vydáváme v průběhu celých letních prázdnin, představíme dalšího jejího obyvatele. Blíží se také konec divadelního festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto, ale ještě o tomto víkendu můžete vyrazit, je připravený bohatý program pro děti i dospělé, také vás pozveme, no a také jsou připraveny babské rady. Nezapomeňte, že s láskou nám je líp, jak bude zpívat Lucie Vondráčková, ale já věřím, že vám je líp také s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc, tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Olomouc vás i dnes vezme do zoologické zahrady na Svatý kopeček u Olomouce. Dnes si představíme zvířata, jejichž domovinou jsou vysoké hory střední Asie a jejich hlavy zdobí rohy, které mohou dosahovat délky až 160 cm. Představíme vám kozy šrouborohé, kterým se také někdy říká markur a které poznáte právě díky těm výrazným rohům velmi snadno.
1: Vstoupili jsme do výběhu koz šrouborohých, což je vlastně kozorožec z vysokých hor střední Asie. Je to druh kozorožce, kterého i běžný návštěvník velmi jednoduše pozná, protože má nádherně šroubovitě stočené rohy.
2: Nevím, jestli poznali vás, protože vy máte jednotné oblečení v zoo Olomouc, takže určitě i zoolog Jan Pluháček je na dálku vidět, ale každopádně, jakmile jsem ve svém zářivém tričku vstoupila já, tak okamžitě odběhli.
1: No, ono je to spíš tím, že když sem vstupuje více lidí, tak se děje něco, co pro ně není příjemné. Normálně sem chodí chovatelka sama a oni poznají, když jim nese něco dobrého. Zas tak plaší nejsou, ale jinak ano, pokud sem jde více lidí, tak je jim to jasné.
2: V přírodě se vyskytují v menších stádech. Jak početní jsou u vás?
1: Naše stádo je jedno z největších v Evropě, ne-li úplně největší, to bych se musel podívat do evidence. V současné době tady máme přes 25 zvířat, včetně 9 letošních mláďat, která se narodila v květnu.
2: Když se jim podívám na hlavy, rozpoznám jednoduše samce od samice?
1: Netřeba se dívat na hlavy, co se týká dospělých zvířat, protože ti samci jsou výrazně větší než samice. Samce můžeme vidět tamhle u plotu, znamená je to zvíře, které je dvojnásobně, možná i 2,5x větší než samice. Má obrovské rohy a naproti tomu samice jsou relativně malé a mají ty rohy velmi malé. Ty rohy primárně slouží ne k obraně proti predátorům, ale ti samci mají takhle velké rohy, protože se perou o samice.
2: Na toho, na kterého jste ukázal, to jste ukázal na vedoucího stáda?
1: Oni nemají úplně vedoucího stáda. V přírodě tahle zvířata žijí tak, že se združují zvlášť do samičích stád a do samčích skupin. A tyhle dvě formy skupin se k sobě přidávají právě a pouze v období říje. A ten primární důvod, proč se takhle dělí, je ten, že ti samci i samice potřebují jinou výživu, zejména třeba laktující samice potřebují jiné minerály, protože vyrábějí mléko a tak dále.
2: Jak to řešíte v zoologických zahradách?
1: No, my je tady necháváme spolu celoročně, protože nemáme jinou možnost. Nicméně u těchto těch kozorožců to řešíme tím způsobem, že máme ve stádě více samců, takže ti samci mohou spolu bojovat o ty samice, oni to také činí. A navíc tady máme takovou vychytávku, že ten velký samec, kterého tamhle vidíme, tak jsme ho vasektomovali, to znamená, že má přetnutý chámovod, takže může pářit, ale nikoli v plodně. Když to druhý samec, kterého jsme dovezli letos v únoru z Belgie, ten bude plodně pářit, takže máme jistotu, po kom budou mláďata.
2: Vzbuzuje tedy respekt, musím říct.
1: My ty kozy pravidelně chytáme pro různé zákroky, třeba veterinární a tak dál. A je pravda, že zatímco ty samice naši chovatelé chytí, máme šikovné a silné chovatele, musím se pochlubit, tak toho samce musíme samozřejmě uspat, toho do rukou nechytáme. Ale jinak je to plaché zvíře, bojí se nás.
2: Jak ohrožené to je zvíře?
1: Je to zvíře, které je klasifikováno blízko ohrožení, takže podle červeného seznamu IUCN-SSI úplně ohrožený není. Nicméně má poměrně malý areál výskytu, žije vlastně v těžko dostupných horách na pomezí velmi nebezpečných států, jako je Afghánistán, Pákistán, v Tádžikistánu. Tádžikistán patřil v minulosti Sovětskému svazu a díky tomu se ta zvířata dostala do evropských zahrad. Takže odhadovaná populace v přírodě je několik málo tisíc jedinců.
2: Jak velké to stádo můžete mít, respektive co se dělá s mláďaty, až odrostou?
1: To stádo je součást velké rodinné evropské populace, patří do správy toho evropského programu, ten je teda mimochodem řízen zoologickou zahradou ve finských Helsinkách. No a my vlastně máme nějakou svoji představu, jak velké to stádo by mělo být, kvůli únosnosti výběhu, tak aby tady nebylo víc parazitů než těch koz. A nadbytečná zvířata nabízíme tomu programu a pak, když ten program je potřebuje, tak je samozřejmě umisťuje tak, aby ty kozy šrouborohé v celé Evropě byly dlouhodobě udržitelné.
2: Kozy šrouborohé můžete pozorovat při návštěvě zoologické zahrady na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Skupina Kryštof hrála a zpívala na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svou píseň Do nebe se propadám. Za malou chvíli vás pozveme na takový poslední víkend olomouckého nejen shakespeareovského léta. Bude připraven program pro děti, o tom ale až za chvíli. Já bych vás z toho nepřeberného množství nejrůznějších akcí, které se konají tento víkend, pozval třeba do tančírny v Loučné nad Desnou, kde se uskuteční sympózium dřevosochání, ale je to spojeno i s hudebními vystoupeními. Od 19 hodin tam dnes totiž vystoupí Martina Pártlová, ve 21 hodin potom zahraje skupina Mňága a Žďorb a celý večer uzavře od 10:30 DJ The Gentleman. Vstup na celou akci je zdarma. Jak jsem říkal, za malou chvíli se budeme bavit o olomouckém nejen shakespeareovském létě, no a tak si myslím, že k tomu krásně sedí píseň Julia, kterou sice Chris Rea věnoval své dceři Julie, ale tak můžeme si myslet, že ji třeba věnoval Romeovi a Julii.

0: 11. ročník divadelního festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto se blíží do svého finále. Co vás čeká pod širým nebem v areálu letního kina o víkendu, pozve nás ředitel pořádajícího divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Tak většina festivalu už je za náma, máme z toho radost a už jsme úplně ve finále a to finále bude velké jako každý rok, takže i v sobotu, i v neděli hrajeme dopoledne pohádky, jednak Tereska kouzelné autíčko, což je taková byla dobrodružná záležitost o dvou holčičkách, co najdou kouzelné auto, které umí samo jezdit a zvětšovat se a tak dále a zažijou s tím spoustu dobrodružství. V neděli potom hrajeme dopoledne pohádku o Prašlovíčkovi, což diváci možná znají ten večerníček. Je to velmi úspěšná pohádka o tom, jak se žilo v pravěku. Oba dva večery budou patřit kabaretu Nátý Shakespeare 2, ten největší hit poslední sezóny, byl to takový očekávaný hit, protože navázal na naši úspěšnou inscenaci Kabaret Nátý Shakespeare 1, který se věnoval shakespeareovským tragédiím a toto pokračování se věnuje shakespeareovským komediím, takže diváci se mohou těšit na legrační průběh komedii třeba Scénoci svatojánské nebo Zkrocení zlé ženy.
2: A kdo se představí tady v této inscenaci?
1: Tak je to trošku jiný tým, než byl v jedničce, což je pochopitelné, protože Kabaret jednička vznikal před 10 lety a ty herci už tady nejsou, takže teď je to z naší dílny, takže představí se tam třeba Barča Kupková, Fána Herc, Bára Šibestíková a nebo Marek Zahradníček.
2: Zve na závěr olomouckého, nejen shakespeareovského léta v letním kině v Olomouci, ředitel pořádajícího divadla Tramtárie Vladislav Kracík. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteničku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pomalu ale jistě se blíží 12. hodina, ale no pomalu ale jistě se blíží také podzim. Máme polovinu srpna a to pro mnohé z nás znamená, že budeme sklízet nejrůznější ořechy, třeba ty vlašské. Jarka Vykoupilová a její babské rady nám dnes poradí, jak se do každého ořechu dostat i bez louskáčku.
1: Babské rady.
2: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy, tak aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly, podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácí. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácí nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Dospíval Petr Spálený, připravuje se Tichá dohoda a jejich marioneta. Vilém Pospíšil se s vámi pomalu loučí, mě za chviličku vystřídá Tomáš Kedzior. Připraveny jsou nejaktuálnější zprávy přesně v pravé poledne a potom také písničky na přání, tak si připravte telefony. Mějte se krásně, krásný zbytek pátku a víkend.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Končí žně obilí. V Hranicích si můžete zajít na závěrečný koncert Bělotínského týdne zpěvu. Hokejisté Přerova v přípravě porazili Třebíč. Odpoledne bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Hezký pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. V Olomouckém kraji je to více než 6,5 tuny. Celkově je to ale v Česku skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. Závěrečným vystoupením dnes večer v Hranicích skončí Bělotínský týden zpěvu. Tradičního letního setkání amatérských zpěváků se letos účastnilo zhruba 180 lidí z celého Česka. Koncert začíná v 19 hodin v kapli svaté Barbory v areálu Hranických kasáren. Zájemci si vstupenky nemusí dopředu rezervovat, říká pořadatel festivalu Eduard Kavala.
3: Veřejnost se nemusí bát, že by se nedostala, není to na žádné lístky, je to až na místě a každý, jak si vybere potom místo, tak se určitě usadí. A můžeme samozřejmě se těšit jednak na to, co naši zpěváci za celý týden nacvičí, ale i na tu atmosféru. Sport.
0: Přerovští hokejisté ve třetím přípravném zápase poprvé vyhráli. Na domácím ledě porazili Třebíč 3-2 v prodloužení. Zubři dvakrát prohrávali, vyrovnat ale dokázal nejprve ve 45. minutě Mrázek a v poslední minutě na 2-2 srovnal také obránce Černý. Prodloužení rozhodl z dorážky Žálčík. Útočník Petr Mrázek po zápase přiznal, že výkon týmu stále není optimální.
4: To není ideální, je vidět, že máme hodně práce před sebou, každý tady se zžívá s tím systémem, zkoušíme jak, kde bruslit, jak si najíždět, taky si zvykáme na spoluhráče, je tam hodně věcí, co musíme zlepšit a na kterých budeme pracovat.
0: Další přípravný duel čeká Přerov v úterý 18. srpna, kdy na vlastním ledě vyzve Vsetín. Počasí. Odpoledne bude na střední Moravě většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách 23 až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 60 u Lipové Lázní, když pojedete na Javorník, srazilo se tam osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pátek odpoledne je s vámi Tomáš Kedzior. Po páté v tomto týdnu přeji hezký odpolední poslech a po páté vás zvu k písničkám na přání, které právě začínají. Naše telefony jsou 221 555 444 a SMS-ková linka 723 70 33 51. Svátek mají Alanové a o víkendu je tam ještě o něco populárnější jméno Hana a v neděli potom Jáchym.

0: Knížková přání Českého rozhlasu Olomouc. Startujeme s paní Evou Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím, pane Tomášku, ještě jednou vás zdravím a celý Český rozhlas a všechny posluchače. Tuto písničku chci nechat zahrát paní Květušce z Bohutína. Květuško, dávej na sebe pozor v těch vedrách. Paní Marušce, paní Tihlásíkové a paní Tihelkové. Vám, Tomášku, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám taky příjemnou službu a těšíme se na další volání. Děkuji, nashledanou.
0: Zdravíme do Krnova. Písnička patří pro Ondru Krajzla z Lipinky k jeho dnešním narozeninám. Ondro, vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví přeje babička. Pavlíku, k tvým krásným narozeninám vše nejlepší, pohodu, zdravíčko, lásku ode všech, co tě máme rádi a úspěchy práci i v životě. Tak to píše paní Marci z Rybníčku.

0: Antonín z Bedihošti poslouchá Český rozhlas Olomouc i dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům. Nech vzkvétá a žije Moravský rozhlas Olomouc. Antonín z Bedihoště děkuje paní Štěpánce z Čelčic za její vzkaz před několika dnů. Bylo to moc prima. Člověka nemocného a osamoceného to potěší. Štěpánko jsme od sebe nedaleko. Znal jsem bývalého starostu Čelčic Frantu Mázra, jeho ženu. Byl se mnou vzdáleně do rodiny. Znám pana Kubese a další. Paní Štěpánko, mám auto, mohl bych vás navštívit a budete-li souhlasit. Nejsem Nostradamus, jasnovidec, tudíž neznám číslo vašeho domu. Věřte, nic nechci, nejsem podvodník, což může potvrdit například fekalista Franta Jurečka. Píseň patří i těm, jimž nezahraje nikdo. Vřele zdraví vás i všechny, opakuj, všechny pracovníky Rádia Olomouc, Antonín Pospíšil z Bedihoště. Děkuji moc krát za zahrání, pane moderátor. Mějte se moc hezky, na shledanou.
0: Tak zdravíme a věnování posíláme také poutníkům, kteří navštíví svatý Hostýn a mariánské slavnosti a své rozhlasové přátele zdraví pan Břeťa ze Štítů. Písnička k svátku zítřejšímu je paní Hance Slámové z Odrlic. Hodně štěstí, zdraví a pohody přeje Anička s celou rodinou.

0: Karel Kryl na vaše přání a paní Lidka z Jeseníku ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý poledne, pane redaktore, přeju vám a všem milým posluchačům. Já bych dneska chtěla od srdce popřát k jmeninám zítřejším paní Haničce do Předmostí. Paní Haničko, já vám přeju všecko jenom to nejlepší, hlavně zdraví, k tomu musíme mít i trošku štěstí, hodí a všecko nejlepší vám přeju. A ještě bych chtěla pozdravit Miladce do Přáslavic, Mařence do Hrabišina, Lince do Václavova, Stáničce do Lomnice, Robertovi do Olomouce, Františkovi od Brna a Lidušce Siglové. Já vám všem taky přeji, děvčata a chlapci, to nejlepší. Hlavně vám přeji hodně moc zdraví. A vám rovněž, pane redaktore, a děkuju a někdy zase naslyšenou.
0: A přidáváme věnování Kristýnce Šmídové, naší vnučce do Konice, k narozeninám. Hodně zdraví, lásky, splněná přání a boží požehnání přeje babička Hela, děda Jarda, Libor, Soňa a rodina ze Skřípova, Ludmírova, Litovle a Červenky. Písnička je k zítřejšímu svátku paní Hance Malachovské z Hrušovan u Brna. Hani, hodně zdraví, hodně štěstí, lásky, božího požehnání a splnění všech tvých přání. Za všechny, co tě mají rádi, blahopřejí manžel Román, synové Matyáš a Vojtíšek, maminka a celá rodina Zelová a Malachovská.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A zdravíme v písničkách na přání paní Vlastu z Krnova. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Tomášku. Děkuji vám za výběr písniček. A chtěla bych pozdravit Randusovou rodinu a malce Pusu, Šulakovou Jarmilku, pak bych chtěla Zeničku z Prostějova, Jitušku ze Žilové, Aničku z Vápené, a Janu a Jiřího do Roštění. Děkuji vám, Tomášku, moc. Jsem moc hodnej.
1: Hezky zdravíme. Věnování k zítřejšímu svátku paní Hance Spáčilové z Hrabišína. Hani, pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu přejí Milada a Monika z Dlouhomilova. Také paní Hance Ulbrichové z Jarošova u Litomyšle blahopřejí Dana a Marta.

0: Prázdninová písnička Ivety Bartošové v Českém rozhlase Olomouc a zdravíme teď pana Láďu Rotovačova. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane redaktore, děkuji vám, že jste mi vzal, děkuji vám za vybraní písničky. Tu o písničku bych chtěl poslat paní Lulušce do Olomouca, paní Jiřince do Sutkova, paní Stanice do Lomnice, paní Zdenice do Hrochova, Romanovi a Jiřice do Staré nebo Nové Vsi a mé sestře do Kroměříže na Elemku. Všecko nejlepší, přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a děkuji vám, že hrajete písničky, že? A
0: i těm ostatním zdravíme pana Láďu Rotovačova. Písnička k svátku Haničce Kalábové z Předmostí. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Eliška a Jarek. Věnování je a s poděkováním paní Lidce do Jeseníku. Děkuji za písničku, zdravím také posluchačku Alenku a to píše Eliška z Václavova.

Písničková přání Českého rozhlasu Olomouc do druhé poloviny můžete zavolat anebo napsat, telefon do studia 221 555 444, SMSková linka 723 70 33 51. Věnování kamarádce Haně Kalábové k svátku, hodně zdraví, štěstí a také pohody přeje posluchačka Anička.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání a paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Krásný den, vám taky přeji, pane Tomášku, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju za milý přivítání a chtěla bych dnesky poslat písničku poděkováním paní Zdeničce Pavelčíkové z Unčova. Teď je momentálně v léčebném ústavu v Olomouci a paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku. Lidunko, zavoláme si za Pohanácké, pobocáme si a hodně zdravíčka vám přeju. No a hudební dárek posílám k včerejšímu svátku děvčatům Alenkám, třem Alenkám z Moravičan, paní Alence Hrubé, Vajdingrové a paní Alence Koutňákové a do Jeseníku paní Alence Čeplové, která je dlouholetá věrná kamarádka paní Lidunky. V Jeseníku, děvčata, přeju vám všechno nejlepší, hlavně pevný zdravíčko, štěstí, lásky, pohody. No a k zítřejšímu svátku bych ještě chtěla poslat hudební dárek paní moderátorce, milé paní Haničce Pískové z Českého rozhlasu Olomouc a paní Haničce Kalábové z Předmostí. Taky, děvčata, všechno nejlepší, pevný zdravíčko, štěstí, lásky a pohody a spokojenosti. A všem přátelům a posluchačům a taky, pane Tomášku, vám a přeju vám krásný víkend a mějte se pěkně. Hodně zdravíčka vám přeji. Naslyšenou.
0: Hezky zdravíme a posíláme vybranou písničku Eleny Lukášové.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Jsou to páteční písničky na přání a zdravíme teď paní Lídu z Raclavic. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Tomášku. Já bych se přidala do řady těch, co dneska přejí k svátku Hanice Kalábové. Samozřejmě hodně zdraví přeju a radosti ze života. A ať přežije to vedro, už těch snad bude nejhorší těch pár dní a pak už to tak nebude hrozný. No a přidám ještě teda Přerováky, paní Julinku a sestru Marii. A se mají dobře, no, ať to teda fakt přežije. Já si myslím, že v tom městě je to vedro daleko horší než tady v těch starých chalupách. No, moc vám děkuju za vyhledání písničky a mějte se taky pěkně, naslyšenou.
3: Hezky zdravím a je to veselá písnička od Golden Kids na vaše přání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdravíme paní Lídu do Olomouce, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomášku, já vás srdečně zdravím a děkuji vám za přijetí a přeju vám všem do Českého rozhlasu Olomouc krásný víkend. Dnes bych chtěla poslat písničku mým milým dceři Haničce Vrbové, vnučce mé Haničce Vrbové a Haničce Zapletálkové k zítřejšímu svátku. Děvčátka moje milé, přeji vám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky do dalších let. A dále jenom poděkuji Ladičkovi Stovačova, Věrušce Halouskové s Adámkem a všem mým milým ještě jednou děkuji a posílám tuhle písničku. Vám, pane Tomášku, též děkuji. Krásný víkend. Moc se těším nadále.
0: Zdravíme naslyšenou věnování kamarádce Hance Kalábové k zítřejšímu svátku. Štěstí a hodně zdraví a pohodu přeje Anička. Také do Úsova k svátku Haničkám Vachutkovým písničku posílá teta z Pískova.

Český rozhlas Olomouc vám za chvilku nabídne tradiční páteční pořad, který rozhodně o přestávkách nemá pauzu, nebo přestávku nebo reprízy. Jsou to samozřejmě Veselé a zdravě, čili rady s Kateřinou Sajdhamlovou a také moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem. Dnešní téma je mnoho léků. Pořad o zdraví a zdravém životním stylu vysíláme i s vámi hned po 13. hodině.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíka.

0: Žvíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoucký kraj o víkendu zasáhne další vlna veder. Obyvatelé Velkých Losin dnes oslaví vítězství v soutěži Vesnice roku. Hokejisté Olomouce v přípravě prohráli v Hradci Králové. Zítra bude slunečno a teploty do 34 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Víkend bude v Olomouckém kraji tropický. V sobotu teploty vystoupají až k 34 stupňům, v neděli může být až 36. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Moravská Třebová rozšíří výrobu vlastní elektřiny a fotovoltaické panely nechá instalovat na dalších 6 městských budovách. Solární elektrárny už fungují například na mateřské škole Piaristická nebo v objektu sociálních služeb. Letos město do obnovitelných zdrojů investuje 6 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: Jedná se o budovy tělocvičny při ulici Piaristická, mateřská školka Bršov, penzion pro seniory na ulici Svitavská, základní škola Palackého, kde již fotovoltaika je instalována, dojde k rozšíření tohoto systému a potom na dílnách technických služeb.
3: V areálu zdraví ve Velkých Losinách na Šumpersku už za 2 hodiny začnou oslavy nedávného vítězství obce v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje. Program organizátoři připravili pro děti i dospělé, říká nezávislá starostka Jana Fialová.
6: Posluchači se mohou těšit od 15 hodin na program pro děti, kde čekají fotbalové šipky, skákací hrát, vodní válec, malování na obličej, občerstvení, čkurová vata. A v 19 hodin vystoupí Olga Lounová, ve 20.30 potom pokračujeme dál s DJem Choze, ve 22.00 nás čeká slavnostní ohňostroj a předpokládáme, že se budeme bavit minimálně do půlnoci. Sport.
3: Olomoučtí hokejisté ve druhém přípravném zápase prohráli v Hradci Králové 2-3. Hanáci šli zásluhou Michala Vitoucha jako první do vedení v 16. minutě, pak ale třikrát v řadě inkasovali a v poslední minutě už jen snižoval Daniel Herčík. Trenér Olomouce Petr Fiala ale po zápase hru týmu chválil a přiznal, že na předvedeném výkonu se dá dále stavět.
7: Během utkání jsme s chvílema i problémy měli, ale musíme říct, že ty hráči viděli, co musí zlepšit, i my trenéři, na čem budeme pracovat, ale jako zápas se nám to líbilo a je to prostě příprava, jestli se prohrálo nebo vyhrálo, jenom aby jsme viděli, co musíme změnit a zlepšit.
4: Počasí.
3: Na střední Moravě zítra čekejte podobně jako dnes jasno nebo skoro jasno. Teploty budou ještě o pár stupínků vyšší, 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách 23 až 27 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržení očekávejte na dálnici D35 před exitem 240 Loštice ve směru na Olomouc. Kvůli opravě vodorovných značek je tam silnice zúžená na jeden pruh.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
3: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
8: Ano.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte,
2: no,
1: paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se nám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. A škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: Ale je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: vlastně,
1: jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený, no, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
2: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, no třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasaj.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře. No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej Ford.
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: jo,
0: opustil.
4: Jo, vlastně, pardon, omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano, no. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Sixwise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. Ta nemoc by se měla vlastně objektivně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy. A jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to
2: Depak.
0: Sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl proč, mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co
0: máme
2: vydává.
0: Věřit,
2: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladuje nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tuhle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano. Tak
2: to znamená,
0: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tuhle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám zapít léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcium, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, je jí 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže. Že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu, vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Staráme jenom jeden ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná děkujeme. Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mi vlastně nehrozí žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat, beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano, ano.
3: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď neskomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: Virózu, žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla.
3: No, dělali mi ten šlahoun, já to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, to je to na
1: bezva, ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že za pít dostatečným množstvím vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprve nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu
0: a půl. Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin nepravděl na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii,
1: no.
2: Tak by se neměla kombinovat s
1: jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to patráce, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano?
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A... Tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha. Určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Sem asi dostane stát někdy v příštím vydání.
1: Je už
0: tady
1: je
0: dost.
1: Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčocha, Kovář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat, do přírody každý den utíkat. Jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl

0: Je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
1: skonzultovat
0: problém.
1: To, jak jste říkala, ještě jednou to místo, na které se ptát, ano, a mít doporučení od svého lékaře je?
0: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
1: Jak to máme snížit, to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár, ano, znovu opakovat, co dělat?
0: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
1: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajtamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
0: A vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přibývá kybernetických útoků na klienty bank. Chatbot na webu Uničovské radnice může být dočasně nedostupný. V Dolních Studénkách dnes vypukne sraz majitelů autoveteránů. Zítra bude slunečno a teploty do 34 stupňů. Hezký pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Například podle dat Komerční banky jich v prvním pololetí bylo více než o 40% více. Velice často se objevují i v Olomouckém kraji a roste i částka, kterou podvodníci ukradou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, bez ohledu na věk nebo na vzdělání.
2: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy.
3: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
4: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
3: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Chatbota, který pomáhá lidem s vyhledáváním informací na webu Uničovské radnice, čeká údržba. Služba fungující na bázi umělé inteligence kvůli tomu může být dočasně nedostupná. Aktualizace systému začne dnes v 16.30 a pokračovat bude do neděle. Další podrobnosti jsou na webových stránkách města. Sraz majitelů automobilových veteránů dnes začíná v Dolních Studénkách na Šumpersku. První vozy přijedou do tamního kulturního areálu v 17 hodin. Celkem jich podle pořadatelů dorazí kolem 40 až 50. V sobotu bude účastníky čekat například orientační závod, říká za organizátory Michal Pour z klubu Škodováci z Moravy.
5: Hlavním programem vlastně na našem srazu je spanělá jízda po okolí. Je tam vlastně i orientační závod, tak na něm i úkoly po cestě. Potom máme nějaký akce na areálu nebo soutěže. Jsou tam třeba soutěž o outfit srazu, jakoby dobový. Potom dámská soutěž, pro děti máme připravenou soutěž. Je to vlastně pro celou rodinu. Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla bude večer bojovat hned o dvě medaile na mistrovství Evropy. Nejprve se rodák z Frištáku na Zlínsku představí ve finále znakařské padesátky. O chvíli později ho pak čeká závod smíšených štafet na 4x100 metrů volným způsobem. Tam postoupila sestava Kryške, Knedla, Janíčková, Sémanová díky nejrychlejšímu času rozplavby a taky novému českému rekordu. Jednu medaili z evropského šampionátu už Česko má. Barbora Sémanová získala zlato na kraulařské dvoustovce. Počasí. Zítra čekejte v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor v Boskovické ulici v Plumlově u odbočky na Soběsuky. Silnice je tam zúžená na jeden pruh kvůli opravě povrchu vozovky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc dneska s Tomášem Kedziorem přinese za chviličku zajímavé ceny a zábavné otázky soutěž Hřebíky. Chystáme také rozhlasovou pohlednici od Pradědu na Hanou, vydáme se do půvabné vesničky v horách, která se jmenuje Zálesí. No a po 16. hodině přijde páteční humoriáda, s ní také dnešní host, režisér Ondřej Kepka. Těšíme se a přejeme dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Pěkné odpoledne přejeme se soutěží, která je tu každý den na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A dneska v ní nabízíme třeba nádhernou plátěnou černou tašku. Máme tady porcelánový hrnek Českého rozhlasu, taška je také rozhlasová. Pak knihu s názvem Revoluční devítidenní kůra k léčbě jater vydavatelství Kazda. Obsah je celkem jasný a potom také zajímavá CDčka různých hudebních žánrů. Soutěžní číslo 221 555 444 pro všechny, kteří rádi soutěží na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a můžou vyhrát opravdu něco velmi pěkného. To už jsem říkal, co to vlastně bude. Takže přivítáme prvního soutěžícího. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdraví vás Zdena z Holubic.
2: Paní Zdenko, pro vás 10 otázek na úvod a k tomu potom ještě, no už co si vyberete. A samozřejmě limit, 10 vteřin na jednu soutěžní otázku. Takže je to vaše, Zdenko.
3: Začneme od desítky.
2: Berete desítku. Ptáme se, kolikrát větší je průměr slunce ve srovnání s průměrem země? Zhruba 100krát, nebo 500krát, anebo 1000krát?
3: 1000krát.
2: Dáváte 1000krát. No tolik to není, stačí 100krát, ale i to je hodně. Zdeňko, zdravíme pěkně a příště naslyšenou. Kdo s námi teď soutěží? Dobrý den.
4: Dobrý den. Martin z Prostějova.
2: Martine, zdravíme, tak byla otázka číslo 10, další jsou vaše.
4: Tak z druhé strany, tak jedničku.
2: Jedničku. Víte, ve které zemi se konalo první mistrovství světa v orientačním běhu? Buď toto bylo Československo, nebo Spojené státy americké, anebo Finsko?
4: Tak to vůbec nevím. Máme Bčko.
2: Máte Bčko, správně bylo Cčko tentokrát, ani Česko, ani USA, ale Finsko. V roce 1966 ve finském Fiskarsu. Takže Martine, zdravíme, byla to těžká otázka, kdo s námi soutěží právě teď, dobrý den.
5: Dobrý den, Eliška Václavo.
2: Paní Eliško, byla jednička, byla desítka, tak co?
5: Jo, tak dvojku zkusíme.
2: Tak dvojku. Jakým způsobem je u nás vytvořeno turistické značení? Za A jsou to barevná kolečka v bílém kruhu, nebo za B tři vodorovné pruhy nad sebou, a nebo žluté šipky na stromech a budovách?
5: Tři vodorovné pruhy nad sebou.
2: Je to celkem jasné, mezi dvěma bílými je jeden barevný, případně tam je pak ještě zimní varianta, tam je to trošku jinak. Každopádně správná odpověď pro vás, dneska zatím první. Eliško, co dál?
5: Děkuji. Tak dáme trojku.
2: Dáte trojku. Přes Krušné hory vedou silnice do našeho sousedního státu. Do Německa, do Rakouska nebo do Polska?
5: Přes Krušné hory bych řekla Německo.
2: No, je to dobře. A otázka na závěr. Čtyřka. Jaký uzel se používá ke spojení dvou lan stejného průměru? Lodní smyčka, liščí smyčka nebo ambulantní uzel?
5: Tak to se nevyzná v uzlech moc, ale já zkusím ten ambulantní.
2: Je to tak, dvě lana stejného průměru a výhra je doma, ale nutno podotknout, že jste měla dvě docela lehké otázky. Přesto blahopřejeme.
5: Děkuji.
2: Byly tam i těžké. Pokračujeme v soutěži. Čtvrtý soutěžící, dobrý den, koho pak zdravíme?
6: Dobrý den, tady je Honza.
2: Honzo, pětka, šestka, sedmička, osmička a devítka, to jsou volné otázky pro vás.
6: Tak pětka.
2: Pětku. Jsou to tři týdny, ano, jsou to tři týdny, co se Jakub Krejčí stal mistrem světa. Ale v čem? V hokeji, ve vodním lyžování nebo ve vodním slalomu? Jakub Krejčí.
6: No já myslím, že Cčko.
2: Je to tak. Získal zlato na šampionátu v americké Oklahomě, kde byla teda česká výprava mimořádně úspěšná. To si zaslouží potlesku tak třeba 80. Honzo, otázka 6, 7, 8 a 9.
6: Takže
2: šestka. Jednoduchá otázka. Co je to karimatka? Za A pláštěnka, za B přenosný vařič, za C spací podložka.
6: No Cčko.
2: No, nemusíte být tady jenom na spaní, dá se na tom dělat ledacos. Sedmička, osmička a devítka. Třeba cvičit. Tak co?
6: Tak sedm dáme, no.
2: Tak sedmičku. Jaké měřidlo použijeme pro určení objemu kapaliny? Buď to ampermetr, nebo odměrný válec, nebo gyroskop.
6: No Bčko.
2: No jo, nic na tom nebylo. A to ještě, že jste si nevybral osmičku a devítku, protože ty jsou ještě jednodušší. Honzo, vidíte to, blahopřeju. Dneska byly těžké otázky schovány na konci a na začátku a prostředek byl docela v pohodě. Honzo, tleskáme. Vyberte si výhru v soutěži Českého rozhlasu Olomouc. Budeme pokračovat, ale zase zítra, tak aby to bylo spravedlivé a vyšly na každého právě a jedině tři soutěžní otázky. Takže osmička a devítka zůstávají na příště, no a bude to třeba zítra. Poslouchejte tady dál Český rozhlas Olomouc, samozřejmě i o víkendu, ale pochopitelně taky teď nabízíme jednu legendární písničku.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku pozveme na jednu zajímavou akci, která souvisí se starými dobrými auty. Je to veterán rally. Konat se bude v neděli v Lázních Slatinice, případně okolí. Teď zpěvačka Anna K.

0: Něco zajímavého se koná od pátku do neděle, tak třeba ve Slatnicích mají hodové slavnosti s hudebním programem, na to se ještě podíváme podrobněji za chviličku. Hody mají také ve Velkém Újezdě a velké třídenní slavnosti pořádá i obec Rapotín. Na ekologické farmě v Brané chystají od 18 hodin večer počítání hvězd na farmě. Na loukách v Jeseníkách bude možné pozorovat noční oblohu, poslechnout si povídání o hvězdách a připraven bude i dětský program a dokonce i skvělé jídlo z grilu a farmářské výrobky. Vezměte si deku, tak tedy v 18 hodin na ekologické farmě v Brané. No a ta pozvánka ze Slatinic, tak ta už je na Veterán Rally, kterou si můžeme užít v neděli. Součástí toho programu je také pestrá akce právě v Lázních Slatinice, tak tady je pozvánka.
1: Trasa začíná v Lázních Skalka a přes Čechy pod Kosířem jede až k nám do Lázní Slatinice, kde je slavnostní vyhodnocení a ukončení soutěže. Samozřejmě i výstava.
2: Upřesňuje ředitelka Lázní Slatinice Silvie Vyroubalová. Musíme říct tedy, že ta auta a motocykly vyjedou v 10 hodin, kdy se dostanou k vám a kam?
1: Příjezd očekáváme tak po 12. hodině, možná po 13., ale někdo třeba ani nedojede a někdo dojede později. Starší vozidla očekáváme v hlavním parku před Lázeňským domem Morava a ty mladší ročníky, ty se budou řadit v parku za Lázeňským domem Morava u turistického informačního centra ve Slatinicích. Vždy tu stojí několik hodin tak, aby si každý mohl tyto skvosty prohlédnout.
2: Nebude to ale jenom o těch vozidlech, připravili jste bohatý program?
1: Akce začíná už od 12 hodin, máme pro vás připravenou jak reprodukovanou hudbu, tak i živé vystoupení. Bude zde hrát olomoucký Dixieland Jazz Band s Petrou Zindler, bude zde připravená dobová módní prohlídka, lázeňský jarmark, Luna Park pro děti a samozřejmě speciality naší lázeňské kuchyně. A určitě nezapomeňte zakoupit si lísky do naší tomboly, protože ceny jsou vždycky opravdu nádherné.
2: Vy budete také vyhlašovat soutěž Veterán Rally.
1: Ano, v rámci Veterán Rally je vždycky několik kategorií, ať už jde o nejstarší vozy. Prostě těch kategorií je mnoho a budou předány slavnostní ceny.
2: Jak se do této akce zapojí lázně jako takové?
1: K dispozici je kompletní celý areál lázní, samozřejmě naše lázeňská restaurace, turistické informační centrum, občerstvení v parku Ladislava Foltýna.
2: Určitě budeme ale z Lázní Slatinice také vysílat, tak se vyplatí poslouchat Český rozhlas Olomouc během celého nedělního dne. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a teď už se vydáváme do Zálesí. To je hodně daleko, je to místní část Javorníku a podle Mirka Kobzy patří k nejkrásnějším horským osadám v našem kraji. Mnoho lidí o Zálesí vůbec neví a tak tahle malebná vesnička zůstává trošku opuštěná. Má prý pohnutou minulost, do které můžeme počítat i ztrátu obchodních příležitostí, nemoci, povodně, suchu i těžbu uranu. No bude to zajímavý příběh.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Zálesí je malá osada na velkém katastru, vinoucím se z údolí Travenského potoka až na hřeben Rychlebských hor na Javornicku. Má za sebou poměrně pohnutou minulost, ale patří také k nejkrásnějším osadám v širokém okolí. Zálesí se až do roku 1949 jmenovalo Waldeck, což vlastně z německy znamená lesní zákoutí a podobný význam má tedy i české pojmenování obce. Poprvé je vesnice zmíněna v roce 1358 na Žulovském panství. Objevuje se totiž vesnice jménem Valdoro, která by mohla být Zálesím, ale přesné důkazy proto chybí. Historické prameny tedy jistou zprávu podávají až v roce 1585. Zajímavé je, že ještě tehdy se mezi obyvateli objevují slovansky znějící jména, což by mohlo potvrzovat staré osídlení tohoto kraje. Lidé se zde kromě zemědělstvím živili jako řemeslníci a dřevaři. V pozdějších letech se pak rozvinulo i předládství. Vesnice byla často stíhána všemožnými pohromami. Jednou to byla povodeň, která odnesla ornou půdu, po druhé sucho, kvůli kterému museli lidé chodit pro vodu až na Kladskou stranu Rychlebských hor. Své vykonali válečné útrapy i nemoci, zejména cholera. Nejvíce ale Zálesí postihlo odtržení Klacka od Rakouska, které znamenalo omezenou možnost odbytu zboží přes hřeben. Kolem roku 1836 žilo v Zálesí více než 600 obyvatel. Jejich počet ale postupně klesal. Po roce 1945 navíc muselo odejít většinově německé obyvatelstvo a obec už nikdy nebyla to, co dříve. Bydlela tady opravdu jen hrstka lidí. Většinu domů buď v 60. letech zbořili vojáci, nebo je odkoupili chalupáři. Dnes tady žijí trvale necelé 30 osob. Po válce byla v Zálesí objevena také uranová ruda. Počátky těžby jsou spojeny s průzkumem, který probíhal už roku 1957. O rok později tady byly vykutány 3 těžební štoly. Uran se těžil pod dozorem sovětských poradců a do obce byl v té době dokonce omezen přístup. Definitivní ukončení těžby pak spadá do roku 1968. V té době byly v revíru celkem 4 štoly, 17 komínů a několik povrchových těžeb. Doly byly postupně odstrojeny, štoly zavaleny a dnes už je připomíná jen výtok důlních vod pod obcí a lesem zarůstající stopy v krajině. Kromě právě této nádherné krajiny najdeme v obci docela zajímavá místa. Už na rozcestí pod Zálesím nelze přehlédnout unikátní boží muku, opletenou vlnou s různými vzory. I Panna Marie, je-li to tedy ona, kdo sedí v nice božích muk, má v rukou pletací jehlice a cosi usilovně štrikuje. Je to dílo žen z okolí, které se tak rozhodly zkrášlit chátrající památku. V samotné obci si kromě řady původních krásných stavení nemůžeme nevšimnout domu, který slouží sociální rehabilitaci, nevládní organizace Ester. Naproti najdeme staré schody a nad nimi stával barokní kostel svaté Barbory, postavený už v roce 1751. 100 let předtím je totiž Zálesí už uváděno jako lokálie javornické fary. Kostel byl bohužel zbořen těsně před revolucí v roce 1989. Dnes tady stojí dřevěná konstrukce v podobě houpačky. Snad má připomínat, že dějiny tohoto kraje jsou tak nějak houpavé. Za bývalou kaplí najdeme hřbitov a opravenou márnici, která slouží jako mini muzeum. V nejvýše položené části se pak napojíme na hřebenovou cestu Rychlebskými horami. Po ní můžeme dojít třeba k prameni Stříbrného potoka, kde je malý lesní bar, či k nejvzdálenější budově katastru Zálesí, kterou je bývalá stanice finanční stráže v Černém koutě na konci známého Račího údolí. Na druhou stranu pak směrem k Travné stojí třeba malá kaple svatého Urbana, která slouží jako mini galerie v přírodě. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát ze Zálesí, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Teploty o víkendu v kraji přesáhnou i 35 stupňů. Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamním rozsáhlým požárům. V Kojetíně dnes začínají tradiční hody. Zítra bude slunečno a teploty do 34 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoucký kraj čeká další tropický víkend. V sobotu teploty dosáhnou až

0: 34 je, v neděli pak i k 36 stupňům. Varují před tím meteorologové. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot by tak měli lidé sledovat i výhled tepelné zátěže. Tu nabízí kromě hydrometeorologického ústavu taky třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka můžou takové informace pomoct i zdravotníkům.
1: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
0: Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje ověřit si dostupnost hotelů.
2: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
0: Jízdy historických vlaků, výstavu zaměřenou na symboliku znaků města a obcí, soutěže pro děti nebo hudební vystoupení nabídnou tradiční hody v Koetíně. Začínají dnes a potrvají do neděle. Jak bude vypadat hlavní program, popisuje za organizátory Milan Zahradník.
3: Hlavní nedělní program se ponese samozřejmě v duchu folkloru. V 9.30 vyrazí krojovaný průvod s jízdou králů Věčmínkovou a na náměstí taky proběhne samotné požehnání hodového práva a předání hodového práva. Sport.
0: České beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily v osmifinále mistrovství Evropy Němky Greeneovou a Itlingerovou 2-0 na sety a postoupily do čtvrtfinále. Další česká dvojice Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončila na děleném 9. místě. Počasí. Na střední Moravě zítra čekejte podobně jako dnes jasno nebo skoro jasno. Teploty budou ještě vyšší, 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách 23 až 27 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 na 257. kilometru u Příkaz ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchaná motorka. A opatrně i na Masarykově třídě v Olomouci na křižovatce s ulicí Na Bystřičce. Osobní auto tam srazilo chodce.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tahle vysílací hodina odpoledne Českého rozhlasu Olomouc bude opravdu plná zajímavostí, pozvánek třeba na bělotínský týden zpěvu, který dneska vrcholí, a nebo třeba k pořadu Pochoutkový rok, kdy si v neděli uděláme další soutěžní recept, a připomínám, že to je soutěžní pořad všech regionálních stanic Českého rozhlasu a že ceny jsou za 100 000 a ještě více. Zúčastnit se té soutěže můžete i vy. Speciální seriál Rozhlasové stovky pokračuje pátou částí. Před 16. hodinou si povídáme o zatím největší výzvě, kterou měli od začátku vysílání rozhlasu naši tehdejší kolegové. Bude to všesokolský sled v roce 1926. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne.

0: Zámecké léto. Máte možnost stále soutěžit. Je to každé všední prázdninové dopoledne a potom o víkendu speciály. V dopoledne je to tady ve všední den v 9.45 a sobotní a nedělní speciál, tak to je mezi 13. a 14. hodinou. Tou hlavní cenou je zámecký cestovatelský balíček a potom také soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A právě František je naším dlouho týdenním průvodcem.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdněgotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady, dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Banžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě

0: Je pátek 14. srpna, na ekologické zemědělské farmě v Brané chystají od 18 hodin večer s názvem Počítání hvězd na farmě. Kromě hvězd si ale můžete dát třeba nějaké grilované speciality, farmářské výrobky a bude připraven i program pro děti. Další možnost, jak strávit dnešní večer, bude v Bělotíně, v kapli svaté Barbory a v Hranicích. Budeme mluvit o bělotínském týdnu zpěvu, který právě vrcholí, a to právě v Hranicích. Informace za chvíli.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. V Hranicích v podvečer skončí Bělotínský týden zpěvu, tradiční letní setkání amatérských zpěváků z celého Česka. 7 dní ve zkušebnách pilovali skladby předních českých i zahraničních autorů, aby je posluchačům představili při závěrečném koncertu. Chystá se na něj také naše reportérka Lenka Kratochvílová. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, ano, to je pravda, já se na ten večerní koncert opravdu moc těším a nejen na ty samotné skladby, ale především na tu úžasnou atmosféru. Já nevím, Tomáš, jestli jsi někdy byl v kapli svaté Barbory, nebo
0: no,
1: tam někdy hrál?
0: Zatím ne.
1: Tak já musím pozvat určitě, protože ten celý areál nebo vůbec ta kaple se nachází v historických kasárnách hranických a tam vždy panuje úžasná atmosféra. Ten svatostánek, i když už není v úplně nejlepším stavu, tak má totiž výbornou akustiku. A právě proto závěrečné koncerty Bělotínského týdne zpěvu se odehrávají právě tam. Kaple není běžně veřejnosti přístupná, protože, jak už jsem řekla, nachází se přímo v centru kasáren a lidé se tam nemají běžně dostat vůbec možnost. Snad jen v rámci nějakých oficiálních prohlídek, které armáda pořádá dvakrát ročně. No a taky proto bývá o ten závěrečný koncert Bělotínského týdne zpěvu mezi veřejností vysoký zájem. Vstupenku v předstihu si ale lidé nemusí zhánět, ubezpečil mě hlavní pořadatel festivalu Eduard Kavala.
2: My tam samozřejmě se snažíme tomu prostoru dát to, aby tam všichni se, jak se říká, vešli. Proto i navážíme z Bělotína židle, protože těch 200 míst, které tam jsou přímo v kapli, je málo. Takže veřejnost se nemusí bát, že by se nedostala. Není to na žádné lístky, je to až na místě a každý, jak si vybere potom místo, tak se určitě usadí. A můžeme samozřejmě se těšit jednak na to, co naši zpěváci za celý týden nacvičí, ale i na tu atmosféru.
0: No právě na to se zeptáme. Lenko, jaké skladby tentokrát sbormistři pro koncert vybrali?
1: Určitě prozradím, první ale ještě musím říct nebo zmínit dětský koncert, ten se uskutečnil už včera v divadle Stará Střelnice v Hranicích a měl jako vždy obrovský ohlas. Kromě dospělých zpěváků se festivalu totiž účastnilo letos i 80 dětí. No a k tomu dnešnímu koncertu Pavel Koňárek, který je jedním z dlouholetých sbormistrů Bělotínského týdne zpěvu, mi prozradil, že repertoár bude velmi pestrý. Zazní skladby od těch jednodušších kánonů přes klasickou barokní hudbu, také romantické skladby a nebo různé úpravy lidových písní. On sám, protože působí coby sbormistr Národního divadla v Brně, tak naskoušel i jednu ukázku z repertoáru Brněnského divadla. Neprozradil mi ale jakou, to je prý překvapení pro posluchače.
0: Lenko, zkusme ještě našim posluchačům přiblížit vlastně celou akci, ten celý ten Bělotínský týden zpěvu. Třeba pro ty, kteří o ní neví, neznají nebo to neslyšeli.
1: Tak Bělotínský týden zpěvu se poprvé uskutečnil už v roce 1991 a to právě v Bělotíně. U jeho vzniku stál vlastně ještě dodnes stojí lidovecký starosta Eduard Kavala. Mimochodem taky výborný zpěvák, bariton. Dnes se festival koná výhradně v sousedních Hranicích, v tamních zkušebnách, tělocvičnách a samozřejmě koncertních sálech. Z akce, která byla původně plánovaná jen pro pár zpěváků z různých zborů, se postupně stala událost, kam každé léto jezdí na 200 amatérských zpěváků, a to z celého Česka. Dospělí jsou to a jsou to i děti. Vždycky týden na začátku srpna si místo své dovolené vyhradí právě této akci. No a třeba než aby jeli k moři nebo na hory, tak týden tráví ve zkušebnách a pilují skladby pod dohledem špičkových českých dirigentů a sbormistrů. No a jsou mezi nimi i tací prý, kteří nevynechali ani jediný ročník. Podařilo se ho totiž uspořádat i v době covidu. Třeba sbormistr Pavel Koňárek se letos Bělotínského týdne zpěvu účastní už po 22. Prozradil mi, že je to tím, že zpěváky a účastníky festivalu spojuje kombinace dlouholetého přátelství a samozřejmě intenzivní práce.
3: Jim nedáme s kolegy, kteří tu jsou se mnou, vůbec v podstatě vydechnout, protože od rána od nějaké 8:30 do oběda do 13:00 se pořád zkouší a odpoledne je podobný model od, nevím, zhruba 15:00 do večeře do 6:00 do 6:30. A potom se stále vidíme a stále jsme spolu, protože každý večer je nějaký společný program. Pan starosta nám vždycky připraví nějaký koncert, třeba domluví a tak, takže pořád vlastně jsme spolu a já bych řekl, že to je opravdu kombinace toho a snad věřím tomu a doufám v to, že je to i tím, že my jako sbormistři, kteří tu pracujeme, jim stále něco přinášíme těm zpěvákům.
0: Říká za všechny sbormisty, kteří se účastní Bělotínského týdne zpěvu Pavel Koňárek, tak vás tady zveme ještě jednou na závěrečný koncert Bělotínského týdne zpěvu. Koná se dnes v kapli svaté Barbory v Kasárnách v Hranicích a je to místo skutečně velmi zajímavé, tak jak nám ho před chvilkou reportérka Lenka Kratochvílová představila.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. V pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: odpolední Českého rozhlasu Olomouc se teď zaměříme na pochoutkový rok. Je to 10. ročník letos, je to jubilejní soutěžní ročník a princip je tentokrát trošku jiný. Ohlížíme se za 630 výherními recepty z uplynulých 9 let. Ty recepty připravujeme znovu, ale dělají je naši profesionální kolegové, už ne původní autoři, tedy naši posluchači. Což se týká mimochodem paní Žanety Bubnové z obce Polom. Nejlepší recept roku 2024 podle posluchačů se jmenuje kynuté, sladké, průhované, plněné rohlíky a v tuto neděli dopoledne jej bude připravovat cukrář Vojtěch Vrtiška, protože prý má rád kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
3: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
3: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
3: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Říká Vojtěch Vrtiška, jaké jsou rozdíly v obou receptech, tedy v tom původním od Žanety Bubnové z Polomy a od Vojtěcha Vrtišky. Tak to se dozvíte tuto neděli, kde budeme péct původní sladké pruhované plněné rohlíky. A samozřejmě se podívejte také na web pochoutkovirok.cz a na možnost, jak se zapojit do toho nového nebo stávajícího soutěžního ročníku, protože můžete vyhrát opravdu hodně. Jsou to ceny za mnoho desítek tisíc.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: No a ještě jedny takové velké narozeniny, 100 let rozhlasových zážitků a příležitostí. Seriál Rozhlasové stovky, nabídnu vám ho za chvíli.

0: Pražská Slavia a proti ní budapeštská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase, a to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď v posledním seriále, díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost. Tu z přelomu června a července 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrcholila a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla sportem nepolíbeného na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil, a protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, 1-1.
2: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouckém kraji končí žně obilí. Silničáři dokončují ve Zlatých horách opravy cest. Houbaři zažívají velmi slabou sezónu. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. V Olomouckém kraji je to více než 6,5 tuny. Celkově je to ale v Česku skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: S opravou cest v těchto dnech finišují dělníci ve Zlatých horách a místní části Ondřejovice na Jesenicku. Silnice byly ve špatném technickém

0: stavu, říká nezávislý starosta Milan Rác.
1: Byl opraven povrch komunikací ve Zlatých horách a jedna místní komunikace v Ondřejovicích a navazujeme tak na opravy, které byly uskutečněny v minulém roce a i v příštím roce v těchto opravách budeme pokračovat. Celková částka vysoutěžená je 6,3 milionu korun. Měly by dokonce srpna hotové.
0: V lesích v Olomouckém kraji ani ve zbytku Česka teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
2: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
0: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Sport. Všechny tři české oštěpařky skončily na atletickém mistrovství Evropy v kvalifikaci. Petra Sičaková obsadila v Birminghamu 15. místo, Nikola Ogrodníková 16., Nikol Tabačková byla 27. Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozbězích vypadly obě čtvrtkařské štafety. Počasí. Jasno nebo skoro jasno, tak bude vypadat zítřejší obloha nad střední Moravou. Teploty dosáhnou ke 30 až 34 stupňům, v Jeseníkách ke 23 až 27 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržení očekávejte na dálnici D35 před exitem 240 Loštice ve směru na Olomouc. Kvůli opravě vodorovných značek je tam silnice zúžená na jeden pruh. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal by si.
3: Dal bych si,
2: ale
3: no.
2: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako,
3: na černo.
4: Jsme tady sami. Tak no, sami byste to, když už jste nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje,
3: vaši...
2: ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: No jo, třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli můžu, přijde. Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hejte, 11. května.
2: Už to kolik?
3: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
2: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřek.
2: Moment, počkejte.
3: No.
2: Vy chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
2: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
2: blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejdem za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
2: Cože, kde budu, no kde budu?
3: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježiši. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No jo.
3: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no, vás jo, mě no. Seslalo samo nebe, no. Tím byste mě vlastně zachránila,
3: no,
2: bych
3: jo.
2: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě, razíčko.
2: Ale pro vás,
3: to jo, no.
2: Vy jste opravdu
3: já
2: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaši sekretářku,
2: no,
3: že jo?
2: Tohle, no.
3: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli a to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si maskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo
0: nový záběr
1: a to šlo
0: intenzitu
1: k sobě vlastně, tak to bylo počítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto natáčení se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heislar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno, ta odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo, kamera na stativu stála, nikdo
0: zase
1: si nesměl.
0: A zase podle té matnice je tam instalované.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebemenší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano, že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tady Vešteckou koulí Hrny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašou, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tebe zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No charašo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Dá.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji? A ty taky, babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša. Saša.
9: Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, Kapust, já vás nový ochránce, Kim Jong-Chen.
11: Ježišmarja. Oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
3: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
3: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
3: Ne. Magnetky jsem měl takové... jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
3: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako. Takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro film. Mi, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
3: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
3: Já mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
3: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
3: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci,
4: i u LP desek, a jaký mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
3: Přesně, no.
4: To nezrušili.
3: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No ale když si tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No, jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Vando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň. Širou pláň. Cítím kvění motoru. Cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já ne, je na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifa Straf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vado keši operse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, to bylo ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového. A to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Ne, že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: u nás to soused měl, já to teda jo, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě. Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochocký, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázní v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hosinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být střícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jsi se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Jak si na něj pamatuje, Ondra?
4: No,
2: jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No, no. Tak, jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kevku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stovečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětním zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmrdelecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: To já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvý mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Ale přepočítalo jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. A oni prej 240 km za hodinu. A říkal, jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: děkuju leto, krásný
6: za milé
1: čas.
6: Setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda, po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouci půjde od pondělí zaplatit jízdenku ve vozech MHD kartou. Na hrad Helvštín dorazí umělečtí kováři z 20 zemí světa. Noční rychlostní zkouškou v centru Zlína odstartuje Barum Rally. Zítra bude opět slunečno a teploty do 34 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Dopravní podnik města Olomouce zahájí v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou. Řekla to mluvčí DPMO Anna Sýkorová. Teď si cestující v tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy můžou jízdenku koupit v automatech pomocí SMS v mobilní aplikaci nebo u řidiče. Bezkontaktní platební terminály budou od pondělí sloužit v prvních 10 tramvajích a stejném počtu autobusů. Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Například podle dat Komerční banky jich za první pololetí bylo asi o 40% více. Často se objevují i v Olomouckém kraji. A roste i částka, kterou podvodníci ukradou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, bez ohledu na věk nebo na vzdělání.
4: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy.
5: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
6: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
5: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Středověký hrad Helvštín na Přerovsku bude koncem srpna hostit tradiční setkání uměleckých kovářů Hefajston. Podle Pavlíny Jindrové ze správy hradu by mělo na přehlídku přijet zhruba 6

0: 30 umělců z 20 zemí světa.
1: Kováři, kteří projeví zájem o vystavení svých prací, přiváží svá díla a vystavují je v hradním areálu, čímž se rovněž zařazují do soutěže, kdy jsou tyto plastiky hodnoceny odbornou porotou, která jednotlivá díla boduje a posléze ta nejlepší získávají své ocenění. Sport.
0: Tradiční noční rychlostní zkouškou v centru Zlína začne automobilová Barum Rally. Mezi favority patří i zlínský jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
2: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum. Počasí.
0: Zítra čekejte v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách 23 až 27 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 před exitem 296 Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu, stojí tam porouchané auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior. Letní prázdniny využilo k investicím do školních budov vedení Hluboček. Dělníci pracují na prvním stupni školy a také v mateřince. Prohlídky poutního areálu na Svatém Kopečku, divadelní představení nebo komorní koncert duchovní hudby pořádají zítra na Svatém Kopečku s Maticí Svatokopeckou v tamní farnosti. Pozveme vás tam a ještě k tomu navštívíme Olomoucký arcibiskupský palác. Chystáme také předpověď počasí na celý víkend. Přeji vám dobré odpoledne.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. V Olomouckém kraji je to více než 6,5 tuny. Celkově je to ale v Česku skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
3: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad.
2: Opravovaná ulice Denisova v Jeseníku bude od dnešního večera zprůjezdněná. Zástupci radnice se na tom dohodli se stavební firmou. Vyplývá to z informací na webu radnice. Rekonstrukci jedné z budov mateřské školy dokončují dělníci v Hlubočkách na Olomoucku. Součástí investice je například snížení stropů a výměna elektroinstalace. Práce by měly být hotové do začátku nového školního roku. Více v této hodině v našem vysílání. A před půl hodinou začala údržba chatbota na webu Uničovské radnice. Ten pomáhá lidem s vyhledáváním informací. Služba, fungující na bázi umělé inteligence, kvůli tomu může být dočasně nedostupná. Aktualizace systému bude probíhat do neděle. Další podrobnosti jsou na webových stránkách města.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Službu má meteoroložka Marie Glofáková. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A začneme informací o počasí v Olomouckém kraji. Jaké bylo od rána dneska?
2: Dnes bylo slunečné, prakticky bez mráčku. Teploty se vyšplhaly na 27 až 31 stupňů Celsia. Tím, že ta 31 padla na stanici Šternberg. Vítr foukal většinou slabý, proměnlivý nebo spíš severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Před námi je celý víkend, tak pojďme to počasí tak nějak shrnout. Jak bude v Olomouckém kraji?
2: Sobota bude jasná s nejnižšími teplotami mezi 14 až 10 stupni Celsia, s tím, že v údolích, hlavně třeba na Šumpersku, můžou ty teploty klesnout až někde na hodnoty kolem 8 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu v noci. No a přes den se denní maxima vyšplhají na 30 až 34 stupňů Celsia a vítr bude ráno slabý, proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný, jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Neděle ta začne slunečném od západu, ale bude hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnosti. K večeru se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřka, s tím, že v noci na pondělí potom budou srážky četnější. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 stupni Celsia, v údolích kolem 13 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 32 až 36 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý. V průběhu dne přechodně zesílí na mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Počasí zhrnula meteoroložka Marie Glofáková, ale ať už bude jakkoliv, můžeme se třeba před sluníčkem či deštěm schovat do Olomouckého arcibiskupského paláce a to je místo, které ve dni v kraji navštívíme za chvíli.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. K neobjeveným skvostům Česka letoška patří podle agentury Czech Tourism i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů patří k místům, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Za komunistické éry byl dokonce vězením.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A v tom blízkém okolí zůstaneme, protože za chvíli navštívíme poutní areál na Svatém Kopečku, kde se chystají velké slavnosti. Tamní matice svatokopecká a farnost připravují zítra velkou slávu. No a my vás na ní za chviličku pozveme.

0: den v kraji Českého rozhlasu Olomouc teď navštíví baziliku na svatém Kopečku. Papež Jan Pavel II. Jmenoval tuto baziliku bazilikou minor, čímž se na 6 dnů v roce stala místem, na kterém je možné získat stejné duchovní bohatství jako třeba při návštěvě velkých římských bazilik. Bývá to vždy i v polovině srpna, což vysvětlí a na akci nazvanou Setkání a odpustkové slavnosti pozve farář Adrián Pavel Zemek.
1: Mezi ty dny, kdy je to právě možné získat, patří vždycky neděle, pondělí a úterý po slavnosti na nebevzetí Panny Marie, která připadá vždycky na 15. srpna.
2: Konkrétně toho 15.8. máte opravdu bohatý program, který zahrnuje divadlo, prohlídky a koncert.
1: Orámován je ten den slavnostní dvěma bohoslužbami v 15 hodin a v 18 hodin. Ty jsou ze slavnosti na nebe vzetí Panny Marie. A potom odpolední bohatý program prohlídky areálu od 14 hodin do 16 hodin. Člověk se podívá do věží, ke zvonům a podobně. A potom od 15 hodin je to divadlo Já jsem to. To je loutkové divadlo Víti Marčíka mladšího.
2: A představení Potopa. Pro malé a velké.
1: Je to tak. Často sleduji, jak rodiče se baví tím, jak se baví jejich děti, když reagují na tohoto velmi šikovného mladého interpreta.
2: To představení bude v Ambitech.
1: A potom je to koncert, komorní koncert duchovní hudby pod vedením Jana Gottwalda a účastní se také hosté.
2: Od 16. do 18. srpna následují takzvané odpustkové slavnosti neboli adorační dny.
1: Tyto dny člověk může získat ty duchovní poklady, které jsou vázány na tohle poutní místo a návštěvu zde. Je tam pravidelná bohoslužba, nedělní pořádek 16. srpna je jako obvykle s tím, že navíc je po té hlavní mši svaté v 10 hodin také snětí milostného reliefu z oltáře, kdy lidé obcházejí oltář a vlastně mohou se poklonit, políbit, krátce se pozdravit duchovně s Pannou Marií, která je v tom reliefu vlastně krásně, řekl bych, vtělena.
2: A přijedou také hosté?
1: Ano, na pondělí přijede na odpolední mši svatou v 17 hodin náš strahovský opat Daniel Janáček a poté bude mít také takovou krátkou 20-minutovou přednášku Život a služba strahovských premonstrátů včera a dnes. V úterý 18. přijede strahovský farář a novicmistr Mikuláš Selvek a ten bude mít téma, které souvisí s jeho prací formátora mladých zájemců o řeholní život, mladí a jejich formace v strahovském společenství Výzvy a naděje. To bude opět po mši svaté, která začne v 17 hodin odpoledne, to znamená zhruba od 18 hodin.
2: Pokud se nepletu, vy slavíte kulaté výročí převzetí tady tohoto místa právě strahovskými premonstráty.
1: Ano, právě proto jsme nakonec zvolili to, že jsou pozváni strahovští premonstráti. Nedělní bohoslužbu 16. budu mít já, také strahovský premonstrát, už 6. rokem na svatém Kopečku. No a samozřejmě patří se, aby také ti zástupci toho společenství současného premonstrátu na Strahově, jako je opat a farář strahovské baziliky, přijeli a byli tady hosté, kteří jsou tu vlastně jako doma.
2: Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Posloucháte stále prázdninové vydání Dne v kraji, které za chvilku vyrazí do Hluboček. Letní prázdniny tam využívají k investicím do školních budov, tak si za chvilku řekneme, co se už všechno povedlo.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Nové zázemí bude po prázdninách čekat děti a učitele v Hlubočkách. Vedení obce investuje několik milionů korun do oprav školních budov. Modernizace se týká výdejny jídla pro děti na prvním stupni základní školy, jedné z budov mateřinky a taky školní kotelny.
1: Dělníci taky rekonstruují výdejnu jídla v budově školy v Komenského ulici. Ukazuje mi nezávislá starostka Hluboček Eva Hasníková.
2: Dispozice zůstávají stejný, mění se zde právě elektroinstalace, která zde byla stará již, a tím pádem bylo potřeba udělat i nové obklady a vyměnila se současně i dlažba povrchy podlah, tak aby byly lehko udržovatelné.
1: Práce výjdou obecní rozpočet na zhruba 1 milion a 300 tisíc korun, pokračuje ředitelka školy Šárka Petrů.
3: Tak výdejna bude otevřena ještě před vlastně zahájením školního roku. Práce probíhají vlastně podle plánu, teďka dochází už jenom k nějakým dokončovacím pracem a tuto výdejnu navštěvuje zhruba nějakých 110-120 žáků plus vlastně zaměstnanci školy.
1: Řemeslníci přes léto vystřídali děti taky v jedné z budov mateřské školy v ulici Dukelských Hrdinů. V původní vile tehdejšího majitele nedaleké továrny například snižují stropy. Ukazuje mi ředitelka Tamara Hýblová.
4: Vlastně nejenom díky té elektroinstalaci se dělají i nové omítky v celé budově, které vlastně tady byly původní od výstavby tohoto domu, který byl z minulého století.
1: Dělníci vedle toho taky přes prázdniny modernizují kotle v kotelně u školy v Olomoucké ulici, dodává starostka Hasníková.
2: Tam ta rekonstrukce stojí přes 3 miliony, obec to dělá opětně ze svého rozpočtu a práce byly zahájeny hned počátkem července, tak aby se to stihlo, aby škola měla k 1. září funkční kotel, hlavně kvůli zdrojům teplé vody a aby nebylo ohroženo vytápění školy přes zimu.
1: Všechny tři investiční akce dohromady vyjdou na více než 6,5 milionů. Korun z Hluboček, Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: srdcu tvůj žár. Je to závěr pátečního dne v kraji a s ním seriál, v němž se věnujeme zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Ta letos slaví 70. A dneska vám představíme kozy šroubodohé.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Vstoupili jsme do výběhu koz šroubodohých, což je vlastně kozorožec z vysokých hor Střední Asie. Je to druh kozorožce, kterého i běžný návštěvník velmi jednoduše pozná, protože má nádherně šroubovitě stočené rohy.
3: Nevím, jestli poznali vás, protože vy máte jednotné oblečení v zoo Olomouc, takže určitě i zoolog Jan Pluháček je na dálku vidět, ale každopádně, jakmile jsem ve svém zářivém tričku vstoupila já, tak okamžitě odběhli.
2: No, ono je to spíš tím, že když sem vstupuje více lidí, tak se děje něco, co pro ně není příjemné. Normálně sem chodí chovatelka sama a oni poznají, když jim nese něco dobrého. Zas tak plaší nejsou, ale jinak ano, pokud sem jde více lidí, tak je jim to jasné.
3: V přírodě se vyskytují v menších stádech. Jak početní jsou u vás?
2: Naše stádo je jedno z největších v Evropě, ne-li úplně největší, to bych se musel podívat do evidence. V současné době tady máme přes 25 zvířat, včetně 9 letošních mláďat, která se narodila v květnu.
3: Když se jim podívám na hlavy, rozpoznám jednoduše samce od samice?
2: Netřeba se dívat na hlavy, co se týká dospělých zvířat, protože ti samci jsou výrazně větší než samice. Samce můžeme vidět tamhle u plotu, znamená je to zvíře, které je dvojnásobně, možná i 2,5x větší než samice. Má obrovské rohy a naproti tomu samice jsou relativně malé a mají ty rohy velmi malé. Ty rohy primárně slouží ne k obraně proti predátorům, ale ti samci mají takhle velké rohy, protože se perou o samice.
3: Na toho, na kterého jste ukázal, to jste ukázal na vedoucího stáda?
2: Oni nemají úplně vedoucího stáda. V přírodě tahle zvířata žijí tak, že se združí zvlášť do samičích stád a do samčích skupin. A tyhle dvě formy skupin se k sobě přidávají právě a pouze v období říje. A ten primární důvod, proč se takhle dělí, je ten, že ti samci i samice potřebují jinou výživu. Zejména třeba laktující samice potřebují jiné minerály, protože vyrábějí mléko a tak dále.
3: Jak to řešíte v zoologických zahradách?
2: No, my je tady necháváme spolu celoročně, protože nemáme jinou možnost. Nicméně u těchto těch kozorožců to řešíme tím způsobem, že máme ve stádě více samců, takže ti samci mohou spolu bojovat o ty samice, oni to také činí. A navíc tady máme takovou vychytávku, že ten velký samec, kterého tamhle vidíme, tak jsme ho vasektomovali, to znamená, že má přetnutý chámovod, takže může pářit, ale nikoli v plodně. Když to druhý samec, kterého jsme dovezli letos v únoru z Belgie, ten bude plodně pářit, takže máme jistotu, po kom budou mláďata.
3: Vzbuzuje tedy respekt, musím říct.
2: My ty kozy pravidelně chytáme pro různé zákroky, třeba veterinární a tak dál. A je pravda, že zatímco ty samice naši chovatelé chytí, máme šikovné a silné chovatele, musím se pochlubit, tak toho samce musíme samozřejmě uspat, toho do rukou nechytáme. Ale jinak je to plaché zvíře, bojí se nás.
3: Jak ohrožené to je zvíře?
2: Je to zvíře, které je klasifikováno blízko ohrožení, takže podle červeného seznamu IUCN-SSI úplně ohrožený není. Nicméně má poměrně malý areál výskytu, žije vlastně v těžko dostupných horách na pomezí velmi nebezpečných států, jako je Afghánistán, Pákistán, v Tádžikistánu. Tádžikistán patřil v minulosti Sovětskému svazu a díky tomu se ta zvířata dostala do evropských zahrad. Takže odhadovaná populace v přírodě je několik málo tisíc jedinců.
3: Jak velké to stádo můžete mít, respektive co se dělá s mláďaty, až odrostou?
2: To stádo je součást velké rodinné evropské populace, patří do správy toho evropského programu, ten je teda mimochodem řízen zoologickou zahradou ve finských Helsinkách. No a my vlastně máme nějakou svoji představu, jak velké to stádo by mělo být, kvůli únosnosti výběhu, tak aby tady nebylo víc parazitů než těch koz. A nadbytečná zvířata nabízíme tomu programu a pak, když ten program je potřebuje, tak je samozřejmě umisťuje tak, aby ty kozy šroubodohé v celé Evropě byly dlouhodobě udržitelné.
3: Kozy šroubodohé můžete pozorovat při návštěvě zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
0: Další výběhy, terária, akvária a místa si projdeme zase příští týden, kdy pro vás odvysíláme Den v kraji každý všední den mezi 17. a 18. Teď je tady páteční odpoledne, po zprávách budeme hrát na vaše přání dechovou a lidovou muziku. Tak přejeme hezký poslech.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucký kraj o víkendu zasáhne další vlna veder. V Hranicích si už za hodinu můžete poslechnout závěrečný koncert Bělotínského týdne zpěvu. Plavce Knedlu čekají na mistrovství Evropy dvě finále. Zítra bude slunečno a teploty do 34 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Víkend bude v Olomouckém kraji tropický. V sobotu teploty vystoupají až k 34 stupňům, v neděli může být až 36. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha ale platí pro téměř celou republiku. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Moravská Třebová rozšíří výrobu vlastní elektřiny a fotovoltaické panely nechá instalovat na dalších 6 městských budovách. Solární elektrárny už fungují například na mateřské škole Piaristická nebo v objektu sociálních služeb. Letos město do obnovitelných zdrojů investuje 6 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Jedná se o budovy tělocvičny při ulici Piaristická, mateřská školka Bršov, penzion pro seniory na ulici Svitavská, základní škola Palackého, kde již fotovoltaika je instalována, dojde k rozšíření tohoto systému a potom na dílnách technických služeb.
2: Závěrečným vystoupením dnes večer v Hranicích skončí Bělotínský týden zpěvu. Tradičního letního setkání amatérských zpěváků se letos účastnilo zhruba 180 lidí z celého Česka. Koncert je na programu už za necelou hodinu v kapli svaté Barbory v areálu Hranických kasáren. A vstupenky si nemusíte dopředu rezervovat, říká pořadatel festivalu Eduard Kavala.
5: Veřejnost se nemusí bát, že by se nedostala. Není to na žádné lístky, je to až na místě a každý, jak si vybere potom místo, tak se určitě usadí a můžeme samozřejmě se těšit jednak na to, co naši zpěváci za celý týden nacvičí, ale i na tu atmosféru.
2: Sport. Plavec Miroslav Knedla se na evropském šampionátu v Paříži představí ve finále na 50 metrů znak. Závod začne zhruba 10 minut před 20. hodinou. Kolem 8:45 pak na dvojnásobné trati poplave ve štafetě s Jakubem, Janem Kryškem a Barborami Sémanovou a Janíčkovou. Krátká pauza mezi dvěma závody o medaile Knedlu netrápí.
6: Bude v pohodě. Myslím si, že to nebude zase tak hrozná. 50 přece není extra náročného a když si tady skočím do vyplavacího bazénu, tak se potom připravíme na tu 100. Bude hodně záležet na tom, jak poplavu tu 50 a jestli to bude dobrý.

0: Já jsi s tím už spokojený.
1: Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřený je výjezd z dálnice D46 na exitu 24 Prostějov centrum ve směru na Vyškov, a to kvůli opravě nadjezdu u Vitany. Počítejte s objížďkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Třináctý srpnový čas odpolední a podvečerní, naštěstí pátek 14. No a teď aktuálně třeba v centru Olomouce stále 28,5 stupně Celsia. Tak ten víkend přečkejme a pojďme si už teď pro jistotu dopřát nějakou příjemnou, osvěžující, ochlazující melodii a taky písničku třeba pro všechny Alany nebo případně Eusebie. A nebo Smily. Smil, Alan, Eusebius, ale především Alan ve většině kalendářů dnes 14.8. 5 minut po 18. Pojďme si zahrát a pojďme se už tak akorát možná i trošičku osvěžit s jednou klasickou písničkou od cymbálky.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: 10 minut po 18. 14.8. Na lince 221 555 444. Především vy, kteří si přejete, objednáváte a dopřejete písničku a přáničku taky dalším posluchačům. Tak už jsme zvědaví. Zdravíme paní Milošku. Pěkně vítáme. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer. V neděli oslaví naše sousedka paní Vladimíra Fajtová ze Zábřeha 86 roků. To je vzácný dar. Tak ať jste tu s námi ve zdraví ještě dál. Přeje rodina, přeji Hoškovi, přeje i Marta Kaplová a paní Vlaďka Fajtová je rodačka z Moravičan, tak si snad někdo ještě na ní vzpomene. A já vám moc děkuji. Naschledanou.
1: Moc děkujeme, že jste si vzpomněli, moc vás zdravíme a samozřejmě především paní oslavenkyni, to byla paní Miluška Zábřeh. No a dneska je Alana, ale pak tady máme samozřejmě Úrodu, zítra 15. Hana, pak taky Jáchym, no a případně v pondělí Petry Petrušky. A my teď v 18.11, 14.8. už hrajeme Hance, Marušce k brzkým narozeninkám a Haničce k svátku. Moc vás, děvčata, zdraví, kamarádky Jitulka a další Maruška. Taky rádi pošleme písničku do práce Mirovi a skvělému kamarádovi Ladíkovi. Děkujeme za velikánskou pomoc a dobrou radu i pomoc. Moc ho zdravíme od nás z Prostějova. A další přáníčka samozřejmě přijímáme též od vás na SMS čísle 723 70 33 51.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: Tak to byly chaloupky, klasické, krásné, české, to byla Krajanka a 18 hodin, 15 minut, to je čas a prostor pro výlet do hor, tedy v písničce a taky na tabulový vrch za Jirkou. Dobrý podvečer.
1: Hezký večer, pane Bořečku, volný pane moderátore, písnička i pro vás, zároveň mám přeji hodně zdravíčka i hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Dále bych pozdravil všechny posluchače, co poslouchají Český rozhlásek Olomouc, poslám jim taky písničku, potom paní Teresce z Olomouce, paní Ludmilce z Olomouce, tady k nám na Stupkovou, potom bych to poslal své ženě Anice, své dceři Lence a moc krát pozdravuju všechny Haničky, které mají zítra svátek. No a poslala bych to ještě své sestřenici tady na Dolní Hejčínsko. Zároveň přeju všem hodně zdravíčka, pane Bořečku Volný, moc krát vám děkuji a přeju hodně zdravíčka a opatrujte se. A moc děkuju.
0: Děkujeme za všechny a přidáváme taky další přáníčka, a to od Novákových, písnička Přání pro pana Lojzika Kryla z Obectova k dnešním narozeninám. Přání pevného zdravíčka, hodně štěstí, pohody a lásky. To posílají Novákovi. No a rádi pošleme písničku taky Haničkám, ale nejenom jim, taky ještě Klárce Špicerové ze Ptení a Hance Ondřejášové i Pískové a Kalábové z Předmostí. Milá Klárko a Haničky, já vám přeju, ať jste obdařeny přáníčky, ať jste zdraví jako rybka, potěší vás každá kytka, štěstí ať je pořád s vámi a popřejí vám vaši známí dárky, ať vám radost dělají, v rozhlase vám zahrají, ať si zpíváte jako pták, sílu máte jako nákladák, když jste na zahrádce nebo baru, zahrají vám na kytaru to a mnohem víc dneska přeje Zdena z Holubic. A míříme ještě za další paní Haničkou, a to manželce Hanilince, pošlete také krásnou písničku, krásná pozdravení a slova od Tonička, malého Tonička a celé rodiny.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál a pokračujeme 14. už v podvečer, ale v horký podvečer a ještě před teplejším víkendem. Osvěžení v podání Melodii dneska, zítra v poledne, zítra po 17. ale dneska mezi 18. a 19. a v ten správný čas teď na lince 221-555-444. Další zájemci, zřejmě celá společnost. Pěkně zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie. Já bych prosila zahrát pro vnuky mojeho švagra a švagrové. Dneska slaví 10 roku Jindříšek a Jakub. A švagrová dneska je nebo zítra, nebo včera bylo Alenky, tak ještě Alenkám všem bych chtěla nechat zahrát. Děkuji.
1: Moc děkujeme paní Marušce, budou všichni rádi a jestli teď se slaví, tak ať se krásně slaví, tak ještě v přívětivém, příjemném podnebí, prostředí, počasí a klimatu. A je tady Čekůry, ten taky může osvěžit, rozespívat, rozbroukat, tak ať rozespívá, rozbrouká. Dál ještě taky zabroukáme, zahrajeme a popřejeme Miloškovi, aby si užil konečně krásného volného, ale horkého víkendu se svými drahoušky. Ti ho taky moc zdraví a děkuji, že si udělal volno. Tak to jsme rádi, přimlouváme si, užijte si ho a opatrujte se nám. Písnička rozbrouka, zaspívá, rozespívá určitě taky Jarouška, a to písničkou a pozdraveními a hubičkami od Milušky a Hanky. A my tedy opětujeme, tedy ne přímo hubičku, to si nedovolíme, ale přáníčko Hance a Hankám. No a ještě další přání, tentokrát z Otrokovic. Písnička totiž poletí od Mily z Otrokovic, a to Jardovi, Marušce, Janě, Daně, Petrovi a taky mě, Mile, z Otrokovic.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: Muzika hrála, břinkala, pěkné polky bychom si mohli dát jako nášup a pěknou směsku a hlavně pozdravení teď v 18, už skoro 28, 14. v podvečer od paní Lidušky. Dobrý podvečer i vám.
1: Taky děkuju za milý přivítání, taky krásné podvečer přeji vám, pane Bořečku, do Českého rozhlasu Olomouc. A mám teď takový přání. No, slyšela jsem před chvílou paní Milušku ze Zábřeha, která přála paní Vladimíře Fojtové ke krásným 86. rokům, taky ze Zábřeha. Tak paní Miluško, jestli posloucháte, tak já si myslím, že ta paní Vladěnka, jak jste říkala, že je rodačka z Moravičan, já už jsem taky 70 let rodačka z Moravičan, teď bydlím pár měsíců na novým krásným bydlení v Dobravici, to je kilometr od Moravičan. No a myslím, jsme byli, no když jsem se poprvní vdala, tak jsme bydleli, myslím, 3 baráky od sebe, jestli ona ještě nebyla vdaná, ale to už byla vdaná, tak asi bydlela už za Březe. A byla za svobodná Vladěnka Crhova. A já jsem byla za svobodná Lidka Svačinová, pak jsem se vdala k Vikidalům do Moravičan přes 3 baráky. No a teď jsou 37 let vdovo, Zbyňa už je mrtvé, no a po druhý jsem se vdala za Jarka Siglovýho a ten už taky 11 let není. A ten byl z Dobravice. Takže, děvčata, té paní oslávenkyni Vladěnce Vladěnko, přeju vám všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví, ale jestli jste to ví, ta pravá, tak se známe moc dobře, až mě tečou slze. A i paní vám, paní Miluško, a ta paní Marta Kaplová, já si myslím, že je taky rodačka z Moravičan. Marta Hánišová, za svobodná. No, nevím, něco mě to říká. Takže děvčata, všechny gratulantky a oslavenkyňo, hlavně všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásky, pohody a má Vladěnko ještě aspoň do té stovky. Maminka se dožila skoro 91 let. Takže mějte se, děvčata, krásně a písničku si poslechněte a oslavu si užijte. A písnička je taky pro vás, pane Bořenko, co jste vybral. A ještě bych ho chtěla poslat přátelům a posluchačům. Moc vám děkuju.
0: Děkujeme pěkně, posíláme písničku taky ovšem pracantům, jednak řidičovi Marovi. Zdraví celá rodinka, protože v neděli bude krásné setkání, těšíme se. Písnička je ovšem taky možná ještě do práce pro paní Beránkovou do kuchyně na Starý Mlýn Jeseník Bukovice, paní Beránkové, ať je hlavně příjemně, ať tam mají nějakou účinnou vzduchotechniku na ten víkend, jestli tam bude i v horách, tak horko ještě. Přáníčko tedy někdo posílá právě do kuchyně na Starý Mlýn paní Beránkové. Do Úsova k svátku srdečně popřejeme Haničkám Vachutkovým. Tu písničku posílá teta z Pískova. A ty další písničky můžete zase vy.

Pěkně zahrajeme dalším z vás, a to jednak Milušce, Jarečkovi, Tomíkovi a celé rodince. Pravda, bez podpisu, ale rádi posíláme. Když se vzpomenete, podepište písničku, taky rádi pošleme kamarádkám do Vápené, do Bernardic, Marce a Jitce Dožulové, manželům Havránkovým, do Malé Kraše, Aničce Vávrové, do Bruntálu, Vlastičce, do Krnova i Helence z Uhelné a Milce do Přáslavic. Tak krásná poděkování a přání krásného víkendu od Aničky z Vápené. Posíláme též krásné pozdravy do Štítů Břeťovi a tetičce Baťové. Myslíme na vás, máme vás rádi, Jarka a Mirek s rodinou. Pěkně zdraví do Štítů Břeťu a tetičků. A ještě prosíme vyřídit vzkazy taky babičce Jarce, kterou moc zdraví celá rodinka, a prý, jestli krásně zahrajeme, velice rádi, velice krásně, a to k narozeninkám, které bude oslavovat už brzy krásné půlkulaté jubileum.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zvesela krásně s malou směskou v 18.47 s další písničkou a také s pozdravy z Tovačova od Ladika. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám za vydání písničky, tuto písničku poslám panu Kubičkovi s manželkou do Věrovan, paní Zdenice Zuničova, toho času v Olomoucu v Eldemce, paní Marušce do Přerova na Pečovatelák, paní Marušce do Kroměříža, paní Zdenice Skočenko do Prostějova a panu Pepiškovi Jeklovýmu taky, ať je zdravé. Všetkem přeju hodně zdraví, štěstí, denní pohody. Zítra jsou na gulášu, v nedělu na burze, kromě řížů na chovatelské, tak mám odbytí. Moc krát děkuju, pane redaktore, děkuju vám a všetkem tuto písničku poslám všetkem rozhlasovým posluchačům a i tam do radia. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Hezký gulášový a burzovní víkend a hned pozdravení taky od Marušky z Kroměříže i do Tovačova. V SMS se taky píše, že máme zahrát všem posluchačům pro potěšení, pro dobrou náladu, s přáním stálého zdraví Laďovi do Tovačova, Jindřičce do Kroměříže, Jiřímu do Litovle, Marušce do Hrabišína, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Uničova. To jsou pozdravy od Marušky z Kroměříže. A pozdravení ještě máme vyřídit taky malému Jiříkovi, kterého zdraví babi s dědou, ať si ještě stihne užít krásně prázdnin. A pozdravení krásná prázdninová, ovšem tentokrát od babičky, rodičům, máme se tu skvěle, i se všemi sousedy, zdraví Mia, Janča a všichni, zdraví celou rodinku právě s prázdninou.

0: zostala láska ve směsi Valčíku a Pepiček Zima zůstává v našich srdcích. A teď ještě je s námi také Liduška a máme pro vás písničku podle vašeho přání, podle vaší libosti. A ještě pro někoho.
1: Krásný podvečer, pane Božínku, já vás srdečně zdravím, všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc a přeji vám krásný víkend i poslech. Dnes bych chtěla poslat písničku k zítřejšímu svátku dceři Haňšce Vrbové, vnučce Haňšce Vrbové a Haňšce Zaprtálkové, také vnučce. A přeji jim všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody do dalších dnů. A ještě písničku posílám Ládičkovi Stovačova, Zdeničce Pavelčíkové, Marušce do Kroměříže, Milace z Přáslavic a Jiřímu z Kunštátu a Jendovi ze Štětovic. Prostě všem, co mi posílají písničky, moc krát děkuji a přeji krásný víkend. I vám, pane Božínku, mějte se moc hezky a naslyšenou.
0: Děkujeme za přáníčko, hezký víkend, zvládněte ho všichni, prosím, opatrujte se, pečujte o sebe, opatrujte se. A ještě vyřiďte písničku a pozdravení pošlete od kamarádky pro dobrou náladu, pro potěšení Zdeňce do Pískova. Od kamarádky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silničáři dokončují ve Zlatých horách opravy cest. Kvůli požáru v Chorvatsku se muselo evakuovat 300 českých turistů. Olomoucký arcibiskupský palác zve na speciální prohlídky. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. S opravou cest v těchto dnech finišují dělníci ve Zlatých horách a místní části Ondřejovice na Jesenicku. Silnice byly ve špatném technickém stavu, říká nezávislý starosta Milan Rác.
2: Byl opraven povrch komunikací ve Zlatých horách a jedna místní komunikace v Ondřejovicích a navazujeme tak na opravy, které byly uskutečněny v minulém roce a i v příštím roce v těchto opravách bude pokračovat. Celková částka vysoutěžená je 6,3 milionů. Korun, měly by dokonce zepna hotové.
0: Šíření plamenů kolem Omyše si v noci vynutilo urychlenou evakuaci více než 2000 lidí. Mezi nimi byly taky 300 českých občanů. Lékaři ošetřili celkem 40 zraněných a 8 z nich zůstává ve vážném stavu. Česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi nimi byli také Češi. Několik českých turistů ale v Chorvatsku utrpělo lehké popáleniny.
3: Kdybychom asi spali dál, tak pak bychom si to všimli, když bychom ty plameny měli jako u hlavy.
4: Popsala česká turistka Denisa Petříková, která si ohně všimla náhodou, když v noci otevřela dveře na balkon. S rodinou se jí podařilo odjet z místa autem, jiní museli z oblasti odplout po moři. Část evakuovaných Čechů už podle českého konzula Štěpána Šantrůčka záchytná centra opustila.
5: Některým bylo umožněno navrátit se do jejich původního ubytování, zbalit si věci, které tam zanechali.
4: Dočasné konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a bude fungovat i o víkendu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Na speciální prohlídky se budou moct ve druhé polovině roku vydat návštěvníci Olomouckého arcibiskupského paláce. Konat se budou například při dnech evropského dědictví, říká vedoucí arcibiskupského informačního centra Vendula Prostředníková.
6: Například teď v září v rámci dnů evropského dědictví chystáme speciální prohlídku po stopách služebnictva, kde se podíváme i do toho zázemí technického, které v současné době je stále používané řádovými sestrami. V nejbližší době také chystáme adventní prohlídky, které budou zase specializované na to, jak slavili Vánoce naši předkové, včetně třeba Marie Terezie nebo Františka Josefa I. Sport.
0: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si na evropském šampionátu o medaile nezahrají. Na turnaji v polských Starých Jablonkách vypadly ve čtvrtfinále, když Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly po setech 13-21 a 9-21. Pavelkovy tak jako nejlepší český tým skončili na děleném pátém místě.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách 23 až 27. A povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na silnici 450 u Bělé pod Pradědem, když pojedete od Vrbna pod Pradědem nebo Malé Morávky. Srazilo se tam osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna.

Vítám vás u dalšího vydání bluesového podvečeru z Olomouce na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a jsem rád, že jste si dnes naladili právě náš program. Festival Blues Alive letos vstupuje do svého 30. ročníku a proto se v našem pořadu ohlížíme za vystoupeními, která zásadně formovala jeho podobu. Jedním z nich byl koncert srbské kytaristky a zpěvačky Anny Popovič, která se na Blues Alive představila už v roce 2018 a naposledy jako jedna z hlavních hvězd ročníku v roce 2022.

Právě posloucháte bluesový podvečer Olomouce a záznam koncertu Anny Popovič z festivalu Blues Alive 2022 v Šumperku. Anna Popovič prochází z Bělehradu, kde ji k hudbě přivedl její otec. Už v 90. letech se prosadila na evropské scéně díky výrazné kytarové technice a modernímu pojetí blues. Na přelomu tisíciletí se přestěhovala do Nizozemska, kde vzniklo její první album Hush, a následně se přesunula do Spojených států, kde se stala jednou z nejvýraznějších osobností současného blues roku. Její první vystoupení v Šumperku na Blues Alive v roce 2018 bylo přijato s velkým ohlasem a ukázalo se, že jde o interpretku, která dokáže spojit technickou jistotu s výraznou osobní energií. Návrat v roce 2022 pak potvrdil její dlouhodobé postavení na světové bluesové scéně. Šlo o jeden z nejvýraznějších momentů celého ročníku.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste slyšeli záznam koncertu Anny Popovič z Šumperského festivalu Blues Alive 2022, interpretky, která se výrazně zapsala do historie festivalu a patří k nejvýznamnějším osobnostem moderního blues roku. Přeji vám příjemný podvečer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc a loučí se s vámi Antonín Šindler.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun.
1: Sport.
0: Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně

0: To jste si přál? Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest?
1: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopečanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: No, no.
1: A ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
2: vidíš něco. Tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No.
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosí kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
1: Tak jaká je, blbej Ford. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: opustil. Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Sixwise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává.
0: A
2: dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak
2: to znamená,
0: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvodákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného úřadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo prostě...
0: A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo. A ptá se na maminku, která má kalcifikace, je jí 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže, souvisí to s léky, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajtamovou na naší telefonní lince.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadáme jenom jeden ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Je to tak, jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mi vela jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat, beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli
1: makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě. Při obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď neskomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: No, virózu, žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla,
3: dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já
1: moc...
3: jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě, proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajtamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajtamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, je to na to bezva, neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečné množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu
0: a půl.
1: Ne,
0: říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona, poslouchejte, co jste říkala? Že každej jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kátě.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin nepradil na neurbatý. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat. Ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii, no. Tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo ano? volá a kdo se ptá v této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha. Určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou ano. chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčoch Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků, takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů a ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat to, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptá. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano.
0: Znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se, tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
0: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
2: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
0: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
3: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
0: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
4: Zlatá láska.
5: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
6: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
5: Pár, který se nebál plnit si sny, dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno, jsme objevili na úpatí Lužických hor.
6: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
5: A takový život bychom přáli všem.
4: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
6: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
5: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
6: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
4: Zlatá láska.

0: Dobrý den.
1: Já vás zdravím.
0: Těším se
1: na vás určitě. Já jsem Hanka.
0: A tady jde Jirka, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
1: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
0: Vy tu máte i rybníček na zahradě?
1: No jo, to je práce mýho syna.
0: Z Kapry.
1: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
2: Společnýma silama. Syn vždycky přiveze od někde, přitáhne inspiraci a...
0: A tuhle přitáh odkud někde? Z Asie? Ne, máte tam i Budhu?
2: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
0: A kdy probíhá krmení těch kojkaprů?
1: Každý den.
2: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme, tak...
0: No jo, ty bláho.
2: A ty největší, ty jsou desetiletý.
0: To jsou teda velryby už skoro.
2: No.
0: A to je jenom na okrasu, nebo i jako...
2: Na okrasu.
0: Jenom na okrasu, dobře.
2: Pojďte se podívat. No. Puťa, na, pojď, Puťa, na.
0: Jakou to má příchuť, ty granulky? Chutná jste to?
2: Kocourový chutnají, když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourový chutnají, jo.
0: Tak prosím vás, milí posluchači, byť to vypadá, že začal Hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
1: Je nádherná, moc krásná.
3: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
4: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
3: Jiří s účesem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
1: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
2: Ne.
1: Tak to už nevím, člověče.
2: To mi poradila maminka moje. Takový hezký, hedvábný šátek, takový tohle sto, no. Tak jsem mi to zabalil. Co? A
1: co
2: Anička říkala, no, co já budu nějakýmu tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím, jakýmu, jo. Tak mě... Ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem ho hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A...
0: Láska prochází žaludkem.
2: Tak to je v životě.
1: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
0: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla i na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
1: O klukovi, no, tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě, to se mi líbilo, a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn, to nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková normální zlatá střední cesta, jak se říká, a tak jako, nic, byl mi prostě sympatický, no.
2: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
0: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
1: No, to nevím, jak to, jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátký sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
2: Mě bylo tak líto, to si nemůžete představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu, no. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohleto člověk pamatuje z toho mládí, jo. Lady Hamiltonová se to měl ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje, no. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
0: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
1: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku, no. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně, no. Tak byli jsme hodně mladí, bych řekla. A taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
0: Kolik vám bylo?
1: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
0: Kdy přišla první pusa?
2: Po první prodloužení, když byla první prodloužená, ale pravá zase tě domů.
1: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu a já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
2: Šok, to byl šok.
1: Byl to šok.
0: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
2: Zase jako při tom prvním rande, jak zakoplali jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No, a nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těchto letech.
0: Jirka byl první?
1: Byl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
0: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
2: Obrovský štěstí jsem prožíval. Že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme odjakživa vždycky všecko spolu. Sport. Pak byla motorka. Chlapská klučičí touha, jako mývá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal dupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
0: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa?
1: A jo, je to příjemný. Jo. Je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
2: Já jsem byl rozumný, jo. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hmm. Hlavně, když jsme jeli spolu. No. Bylo to hezký, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v téhle době, tak když se vracíme myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem děti, to všecko tohleto.
3: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
4: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, hlavně už jsme začali plánovat, byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle z toho, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo! To si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluveni, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že...
4: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, potíří na jedno dáme a tohle stá, říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal na ho, říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to. No, děda a její rodiče byli moc hodný, no. Jako pan táta, jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no. Tak.
4: Co vám tou hlavou běželo? Ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, a nebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
5: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. Byl hezky ostříhaný. No a takovou jako, bylo to hezký, těšili jsme se.
4: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
3: To proběhlo doma, v tom před tím odjezdem na ten výbor, že jo, my věřící nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
4: Co z toho obřadu si, kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
5: Bylo to hezký, no.
3: Hledajte takovou perličku. Kamarádovi jsme byli na svatbě, jo. Se ženil a tohle z toho zved závoj nevěstě, dali pusu a zase ji ho dal dolů zpátky.
5: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
3: Dostal jsem malinkatý školení, no.
6: Dopředu.
3: Na který prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
6: Zvládnul to.
5: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... tancovalo se tam.
3: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinká, to čtyři muzikanti jsme měli, profiky, no, hezký to bylo, no.
6: Kolik hostů?
3: 80.
5: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
3: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle to, no, a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Jsme to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Baf do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál, ke stolu a byl oběd, zábava.
5: Bylo to hezký. V té hospodě to vyšlo docela hezky, no. Pak jsme akorát brzo utekli, viď? Jsme se na sebe těšili, svatební noc.
3: Brzo, já nevím, kolik mohlo být, od večer 9 hodin nebo 8.
5: 10 asi.
4: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
5: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
3: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. Svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
4: A ta svatební noc, jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tradic a jak jste to prožívali vy?
5: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
3: Byl na svatbě, no. Ještě byl na hostině.
4: Jako nechali vám noc úplně volnou?
5: Jo. Ustali jsme tam sami, no a... Víte, já nevím, kdy taťka přišel.
3: Až dojde, no jistě byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
5: Taky nevím vůbec.
4: Je ta noc, teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
5: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě ten, jako...
3: Radost a štěstí, no. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
4: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
5: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost, když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
4: A ta radost dvakrát větší?
5: A dvakrát větší radost, když jsou to ty dva lidi. No.
4: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí, je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplní, anebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
5: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran. Takže já jsem taková v něčem tvrdší. Táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je. Ale myslím si, že se jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
3: Je to o tom chtít. Když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu. Na ničem manželství není. protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje nikdy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dychtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je já teda. Hele, Ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat. To se nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
5: Zlasů.
3: Taky zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavení.
5: Láska, zlatá svatba, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný. Tak. To se nebude používat.
7: Proč? A co se s tím bude dělat?
5: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude, bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
5: No tak to v každém případě.
7: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
5: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio. Reklamy.
3: Vem to u mě zvládat, asi ne, jo.
7: Ty. Čudlik jako čudlik.
3: Čudlik jako čudlik.
7: Ale lepší příjem.
5: No.
3: To je super. To jsem nečekala nic takového.
5: No, jsem velice překvapený.
7: Tak to máte od Petra z Carmen. Chcete něco vyřídit?
3: Že je moc obdivujeme. Já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
5: A jejich
3: dceru, Teresku. To prostě milujeme, prostě ty máme
5: velmi
3: moc rádi.
5: Velmi sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě, prostě to obdivujeme je, máme rádi.
3: Máme moc rádi, jsou to fajn lidi.
7: Jako vy.
3: Děkuju.
2: My obdivujeme vás a moc si ceníme vaší otevřenosti.
1: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
2: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
3: No tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli. Protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
7: A to jste věděli dopředu nebo až po?
3: To jsme věděli dopředu, jo. To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce, jo. No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala, no a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prý praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
5: Je to bojovnice, je vitální dcerka, jo, je to...
3: Dcerka je tvrdý.
5: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě o 180 stupňů.
7: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera boje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
3: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že jo, tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
2: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
8: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
2: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
3: Jako jednou pořádně bála teda, to jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek, pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
7: Kdy přišla úleva?
3: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No. Já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No. No, bylo to.
7: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, že jo?
3: Tak. A stačí vteřina, halejte a máte to, jak se říká, odbitý, no.
5: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako prasklá jí cysta, měla cystu na vaječníku a prasklá jí cysta. Respektive v dobrým doktor Dušek ho ji vyšetřila a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, že si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Jo. Mě obdala v noci a to šla na záchod, a prostě se mi sesypala, já jsem prostě, ale já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
7: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
5: V tu chvíli, Patriku, jsem si to uvědomil. Prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a toho prostě je v limbu je mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo, no.
7: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
3: Určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
5: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No. má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí životní, můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, než je starý.
7: Má?
3: No, trošku to musím krotit, protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkala, že byl vždycky celý život po těch motorkách toužil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, kup tátovi motorku, lidi celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak mu jí kup. No tak oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
5: Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice pokorný.
7: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
5: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku, jo. Tohle z toho, tady mám štěstí své.
7: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
3: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen. A mám radost, že... Akorát mám strach.
5: Co dodat? Řekla všechno. Chápu jí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po smě. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No v podstatě já jsem to navrhnul. No.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby, se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme. To ujíždíme oba. Salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, tak nějaká, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no, jako já rád se motám v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád i pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí dol, jo, ale dříve, když jsem mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno, no, mám radost toho, že se usmívá, jak se vyspala, takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne soumat, že chrápu, no, tak se asi na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového. No, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu, zavři oči a to, a používám to takhle, no.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči, brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky, to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak, jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. Tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: Taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila, to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan na to,
4: sport,
5: to.
4: No, to není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme na člunu.
5: Jezdili jsme, no, na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku, normálně ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně už, jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas já v koleni píchne a takový věci a tohleto, no.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to... Chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hruběj, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no. Tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ, jo. A dělat to všechno spolu.
3: Čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No v dnešní době, když jsem na všechno sama jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek. A je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takových chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když jak jste se ptali, když přijde ráno do kuchyně a vidí to v očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo... Zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn. Dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmout, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že se ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokalová.

0: v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
1: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
0: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
3: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými 2 týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po 5. v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
4: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Koryt se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat. Sport. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje 2. nejvyšší anglickou soutěž. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Veselanské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovi povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: Kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registrech, aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: Tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, Na řádný světský soud nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo...
2: Pan archivář nabyl úctivého výrazu.
3: ...že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: Aha. No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka? Ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce. A ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on pan Petr Berkovec byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C. O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466. Zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží.
4: Poslyšte, to je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
4: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
3: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
4: No, tak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
3: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
4: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl... Číman, ten král Jiří.
3: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
3: Ano.
4: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec... Nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
3: Nevím.
4: Ale no tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
3: Máte na to doklady?
4: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
3: Já jsem to tušil.
4: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No... Tady máte ty neblahé skutky a král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
3: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec... Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat, jo. A jaký, že je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlas jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej kde si u Antalovců. No zkrátka báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát nebo si chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan Bonon byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takoví starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně. Ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá: pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku: jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan Adjung zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu: člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel: proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám. Tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pánbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

dosta. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré zbyt.

0: způsoby zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku?

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma, jak jsem se postavil na vlastní nohy, kdy to bylo a co tomu předcházelo. Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se o rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je více jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku z

0: sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvany. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než Vlašský ořech nebo tak nějak, a nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat, ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc. A ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství. Tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let. Takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam viděl snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo. A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště, asi 2 roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lanškrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopách, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lanškrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu 3x do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, na nějaké opíjení, a dal jsem si prostě řízek, no, takovou tu českou klasiku. Mm-hmm.
1: Takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel, kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
0: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař čišník, obor v Hronově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídel u mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
1: Lumíre, ano, no? Já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
0: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
1: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
0: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako číšník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně, ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník a já jsem z toho neměl nějakou obavu.
1: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji. A dobrou noc.
0: A hlavně, jestli se líbil, no.
1: Líbil, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Tak jo, taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
1: Na vlastních nohou, téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem, tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči, na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No to mi udělal největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro no, jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči. A teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14. A teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech, a teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem Na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste si dokázat jako, sama sobě, co
1: no,
0: dokážete?
1: Co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou,
0: a
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. To je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma Na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donucení okolnostmi vaši vrstevníci. O tom můžete promluvit už po písničce kapely Elan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, bych ani vyslán, ale já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školním roku mi bylo nějakých 14 a něco, protože tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na škole a tohleto.
0: Takže to bylo někdy v 80. letech.
1: Hej, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 letech jasný, na internát, jasný. Jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, ale to hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, protože tam byli vlastně pokoj pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo. No, je to hrozný, jo.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půlroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodnej moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem řídil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil řebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když jí bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně z vesnice, já jsem ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedla. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak se říkal, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je vcelku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenkrát ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, jo? Já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu. Dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdý. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdý táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No, asi ne. Takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to rádio mození, ale to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo, já jsem jezdil po montážích a potom mě chytlo to řízení, takže jsem vlastně celý život do dneška jezdím, dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že jsi se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám sám nanavil řeč, jo?
0: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
1: No máme, máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
0: Samozřejmě.
1: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je. Pusťte je do světa. Ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem sjel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím. A pomohlo mi to v životě úplně neskutečně. Jo?
0: Jardo, já jsem vděčný...
1: Ať se ty děti otrkají, fakt, že jo?
0: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh. Pokud za vámi vaše dcera jezdí, nevím sice...
1: Jezdí.
0: Ano, no, výborně.
1: Jezdí, no.
0: A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
1: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já píšu.
0: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otáleli s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900. To je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Roberte. Zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mít nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama ovdověl a to je teď hodně složitý a strám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okolo ohněm peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice, protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, ty horší jak vaření. No, ty horší to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klenova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování, nevím, o tým asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem, to jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji, něco opíšete z občanky a taky všechno, ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte, číslo je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě...
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě nahlasit jí poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně. Mám kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct.
1: Se mezi tím jako rozvedli.
0: Mm-hmm.
1: No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže...
0: Takže u vás doma nepanovaly zrovna idylické poměry. Můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu.
0: Vy mě opravdu neslyšíte, že jo?
1: No a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obměkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušný začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kloudně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak, Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to je už 50 synovi. No a dcera tak přes 30, no tak jako, že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchý, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se tak trhl jaksi od rodiny a podobně, že. A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší kruci.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy, tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové a já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si řekla, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem si říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí? A co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, úplně něco jiného, nového.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to asi na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni. Všem od srdce to moc přeju, ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc, sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu? Jako ta, která to udělala v roce 1990 taky.
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načal ji Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju. Tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu. O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuji.
1: Jako mýho vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok. To víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: Mm-hmm. To už jsou skoro hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě.
1: Tam jako Moravský kras, tam taky není rovina. Tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady a nastěhovala jsem se k manželové mamince. Mm-hmm. A to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky, a teď jsem přišla do dřevěné chalupy, což jsem opravdu na to nebyla zvyklá, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku. Hmm. A všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchyní nepohodli a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkal, prosím, že nejezdi, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku. Než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel. No, v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila. Takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, takže nepřišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem napohovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, abych nebyla, aby se mi tam neposmívali. Vždycky se mě smáli prý, hele, koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským hantecem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: O tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako,

0: jsem to tam brat z gruntu. Yeah. Ona z toho byla taková dosti nešťastná. Yeah. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, no, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak na nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už jsme se postavili na
1: vlastní. Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
0: Ano, jo, ano.
1: No já tak se, já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
0: No, to jsem ještě chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
1: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak někdy stane.
0: Ano.
1: Mějte se hezky a krásné léto.
0: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
1: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
0: No, to se říkám. Obšpohádky, obšpohádky.
1: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
0: Naschledanou.
1: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/linka. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/linka a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jste odešli na, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování se, to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odstěla, a manžela jsem toho prvního, měla 8 rok starší, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyň, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Pane Borku, on vzal nůž. Já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až, protože jsem nemusela se vdávat. Já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Mm-hmm. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.
1: No a tak jsme se vrátili, tak jsem se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, protože jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů ke mně, k nám domů. Mm-hmm. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou. Neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No, takže on teda, měli jsme strýce, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožinku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově a takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli, tak to byl můj začátek. No,
0: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně Rožince.
1: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Lišni. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka, takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, ten byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000 a tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
0: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 50-60 lety?
1: Ne, pan Borko, si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
0: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
1: Jo, jo. Takže si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsem taky spokojená. Oni mě podpraví, když jsou sama. Teda
0: no tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bude, když jste nebyla spokojená.
1: Ředitel, no. Druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
0: No, jako já.
1: Který to nedělá. A dělá to, dělá se zníka.
0: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
0: Děkuju.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/Lomítko Linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to byl jako chlás, cigára a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Ne, jsem, no akorát na poce jsem ho viděl jednou, ve vojenský. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco, a nemohl jsem tam mít v roztraných kalotech a botech, jo, prošlapanej. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí tadyhle důchodkyní, že jo, ze sklepa se 7 pater nahoru. A po 20 dnech jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, a říká, ten svetr byl do něj zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesl jsem ho domů, oblíknul jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak ho vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás a... to má opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky. Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Kde jste... Tak jsem se sebral, my jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlača, tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo, tak tam byla a tak jsem za sebou třísnul těma dveřma a jak jsem byl asi rozšílený, asi, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to, to známe, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu, jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
0: Tady znamená kde?
1: Ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
0: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
1: Ne? V pohodě.
0: Dobrý.
1: A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený. Zase.
0: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
1: No, musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zapať pámu se to zase zvedlo zpátky, takže známky zapať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autovachrýnkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl slikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být autama, že jo, no, tak jsem šel na autoklempířinu, no a tam jsem se akorát za 2 roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
0: No tak, vy jste na to měl 2 roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
1: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Zkrátka budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocnej, zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden, až bohuji se chytí volantu. Jo, tak ty už setnu ruce prý. No.
0: A čím se živíte tedy? Dnes?
1: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, že jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
0: No. Já jsem si říkal, o čem je řeč.
1: Já to nemám rád, tu elektroniku, no jo. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
0: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
1: Že jo, no já to jo, říkám taky.
0: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
1: Jo, no, díky.
0: Dobrou
1: tak
0: noc.
1: Jo, taky dobrou noc a přeju všem.
0: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Konec konců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: blízku. Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
1: Já vás taky všechny zdravím i ti nespáče.
0: No zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
1: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárnem, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujem. A to já se půjdím tady do hodinu a jenom jít tam na WC, takže...
0: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
1: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem zlaté rodiče a můj největšího slávu jsou oba dva dám do posmrti. Ale byli jako hodně. Maminka tam byla šetrná a prefulitá velice. A díky mamice se mě naučila dobře vařit, to nám byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to. To je kousíček od velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila. To byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko, se dala do Karolinky, tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té velké.
0: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
1: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si byl v tom družstve, bytovém družstvu, jak to bylo, dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Dnes po 5 měsících známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává v mojej rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
0: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se, odstěhovala jste se předpokládám za manželem?
1: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, než se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky, to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně udělali manžele, když jsem přišla do Zlína. A děvčata na internátě mě říkali, sakra, už si toho chlapa ven, když se tady táhá za kohu dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
0: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
1: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnoho. Měli jsme to pár metrů, ale asi ta vaše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a
0: no, omnia vinci to mohlo.
1: Nakonec dostal manžel ten byt, už ten mě dostal, no takže po třech letech dostali na jízdí svahy, jsme dostali 2pokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
0: No, tak jste měla ulehčený start.
1: Mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
0: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
1: Nejtěžší, nebo manžel byl zaměstnaný, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. On věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak že jako cukala hlavou, to já jsem věděla, že to je z toho, jako vidíš, to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je pásová vlastně výroba. Na blázinec. To vás to zesměju, ale opravdu to, takové lidi tam bylo víc.
0: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb. Že jo?
1: Ne, já jsem našla kamarádku, kterou se přáteli nedodnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přijít klienti. Já jsem se ráno zbudila a už byla nadělaná. Říká manžel, já jdu do práce, já jsem přijít.
0: Byť jsem pracovala celou noc. Jo.
1: No, takže.
0: Paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Je to dobrý, no.
0: Děkuju.
1: Přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
0: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
1: Taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tedy ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu té slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. Hmm. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě dvě spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduché neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně vy jste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69.
1: Ano, ano.
0: Na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzni.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních,
0: no na letišti.
1: Našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tedy bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dále.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat.
1: Ano.
0: To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem jí i psala, že jsem jí vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako... teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se zúročila.
1: Že si to jako
0: uvědomuju.
1: Že uročila, ano. Ano, že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství,
1: ano,
0: na manželství.
1: Přesně,
0: a
1: ano,
0: na další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám moc krát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma Na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště
1: teď
0: zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde pracuje?
1: V Ypsilonce.
2: Zda má hodinu?
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano, správně, správně, ano.
4: Ano.
3: Konec vlády jednoho Lábuse.
5: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
6: Naše heslo, vente Lábusovi veslo.
5: Naše heslo, vente Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kaisera, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byly vaše rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na Davítělece takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory a to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu, spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak se sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát, tak paní učitelka diktovala a říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena a říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vracím u té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip, třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála, a já jsem smál poslední, až jsem, vždycky dosmál, jo. A ta třídě vždycky říkala, Lábo, si ty jsi ubohý, ty jsi ubohý.

0: Non lo sai. No, prossima. Vibratore.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
3: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
4: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
3: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, Gelé Royale, lalalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitel na splní každé vaše přání.
5: Já to nevydržím. To je moje spůsobě.
3: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
6: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali bych, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné.
5: Jau,
6: ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
4: Takže půjdu, mám jiného přítele.
6: Koho?
4: Dobrou knihu.
7: To říkala paní Pokorná. To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9:20. Ale vy jste paní Drbna.
3: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
6: Mámo, červená!
4: Táto, zelená!
6: Mámo, flek!
4: Červená!
6: Flek!
4: Zelená!
6: Flek!
3: Barevný televizor do každé rodiny.
5: Ta píše. Ta píše.
3: Tušky Kohinor do celého světa.
5: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
8: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
5: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
8: Já tě mám facku.
5: Ale brouku.
8: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
5: Ale co to je s tebou dneska?
8: Já tě mám facku.
5: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
1: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
9: Co blbneš, člověče?
10: Je.
11: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
9: Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
11: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
1: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
12: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako to jsem se, nebo pak třeba jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako a dál už to takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nehrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně a jsem říkal, dejte mi nějakého hodného, a oni mi dali tak strašně hodného koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba kluz, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli, Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to lidi, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře a on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda smíte souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočet tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste se nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, no co mám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chcete půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chcete, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už se to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže, mládenci, ještě něco zahrajte, ať se zůstane v dále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem to řekl, tak jedna dívenka asi 15 let a první řadě udělala Ježíš Maria. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila. Já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará. Jako, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
2: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako, jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
2: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
2: No, teď už to bylo tak 140 na... Těch 88, tak nějak, no to.
4: Zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, jo, ano.
2: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
3: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
2: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně to... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zved žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zved. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
3: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
2: No byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo, nebyl.
3: Jako nebyl
2: ne, ne, ne, ne, nebyl, nebyl.
3: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
2: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
3: Řekni, co užíváš.
2: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
3: Ty bereš všecko preventivně?
2: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
3: A ty
2: to...
3: bereš 8 druhů prášku různej?
2: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou jsem vystal, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
3: To byl prášek, který jsi neznal.
2: Ten jsem ještě právě neznal.
3: A chtěl jsi ho zobnout,
2: vy? Chtěl jsem si zobat.
3: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
2: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
3: A zastavilo se to, jo?
2: Jo, mám to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
4: No tak vzpomínám to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku bylo, kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozném fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
5: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
6: No, no, tady se jí práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
5: No, a
6: dál? Dám už nic.
5: Tak se na něj šla blbě.
6: Tak se tě na něj sám, když jsi tak klidně, už to nebaví.
5: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nám zbude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
7: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
8: Ivone! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím. Počím.
9: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
10: Voloviny.
8: To si teda pište.
10: Kraviny do kravín.
9: Ale nemel furt.
8: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě.
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
11: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
4: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem připravený v těch 100 dole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábus, a když jsem to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
12: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
13: Budeš ještě k tomu nahá, ukaž, co tam máš.
12: To je právě na aerobik, to je zříma. A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikdy lítat nebudu.
14: Ženský, jsme tu pro Itálie, ne pro vlastnice. To od stále čumáku je celá vesnice.
15: Ježišmarja, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
12: No jo, no, no, no, no, no,
15: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
12: no, no, no, no, no, no, ale nahý jsme tam nebyli.
15: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
12: ne. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
15: V gumákách a s vídlem a z vás žádné jítel nebondli.
16: Holky, já jdu domů. Ať ti tam budou ty mladý na
12: správně.
15: Dostanete za to prémie, tak
16: odsudek. Že
15: nechají. Domluve,
17: vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
15: To jsme si to rozuměli teda, tak ole. Galbino, popovaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
16: Vidíte ho, Kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
14: A je to prémík, ať se slíkne záda.
15: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidičky, pomoc! Jau, matuško, jau!
18: Nebylo tohle, to tady nebylo.
19: Ticho, lidi! Podívejte, už to začíná.
15: Já se zblázila, co? Ženský, otevřete! Ženský! Slyšíte?
20: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci snad ten snad nebo život!
15: Otevřte!
1: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
4: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak. Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce zábavy, že všechny záběry, kde Korn má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj?
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etýdy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tohle bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se vysmějte pro nich hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Testová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
6: Nechte to.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikrát to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde? No.
5: Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně, to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto. Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No? To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... Lid.
5: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: Já to vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Naruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hold bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
9: Prosím vás, už vypadněte, já za chviličku letím do studia.
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No, vidíte, kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnevského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořinka, švitořila, taky jsem měla dobře poznané ten hlas, víte?
9: Tak už budeš stříkat!
6: Patrně mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, já mám tam zpívání
6: odřu,
9: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžka to...
9: Ano! Paní Houdová!
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Holdu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.